0: tady nemůžete dělat.
1: To je Rádio 1.
2: DJ Cross. Raw.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Him by Schwix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pachulíčku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedloň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: byl debil. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.

Resistance.

0: Radio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

mikrofonu Radio 1 ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Anymore.

nechceš mě dneska.

lepší než se potkat, je snažit se mírat, je přímém přenosu feed, do mysli ti mačka, obrazy hořících těl spících na kapačkách, řekla mu mír, já jsem podej mi své ruce, modlím se za plameny, za vodu i ocel, za parky i za slova, jež jsme znásilnili, když místo tajemství jsme svěřili jim účel.

Dobré ráno. V 6 hodin a 7 minut nebo 8 již v neděli 5. července roku 2026 vy posloucháte Rádio 1 a od jeho mikrofonu vám krásnou neděli, příjemné ráno, klidný poslech. Přeje Filip Týc o pomalých technických tady mých problémech na úvod. Se už podařilo rozjet skladbu Original od Leftfield, jež právě před chvilkou skončila, teď už nám hraje Juha Meky Pétola. Skladba Moment the Heat. Takže ještě jednou příjemný, ničím nerušený poslech Rádia 1 přeji.

Yeah.

Ještě jednou ode mě hezké nedělní ráno. Teď už máme minutu po sedmé v neděli 5. července. Posloucháte Radio 1, moje jméno Filip Týc. Právě nám dohráli Arms and Sleepers, jejich novinka Your Heart Knows Something That Your Brain Doesn't Not. A před nimi jste mohli slyšet ještě třeba Jens Buchert, nebo novinku od Luzín, Pendulum, Chiasmos, Spooky, Gary Rostock, Floexe, Seafield, Boards of Canada, Juhameky Petola, Leftfield. Interpreti již zněli v té předchozí hodince, jejíž tracklist již na stránkách Rádia 1 můžete nalézt. Stejně tak se tam objevují právě hrané skladby, jako tato, která se jmenuje Half Set Wally, a na svědomí má umělec, producent, který si říká Ramtam. Ještě jednou příjemný poslech Rádia 1 a hezkou neděli.

Čtyřskladbové EP má název Bird of the Loco a my jsme si pouštili úvodní věc The Street Angel and the Subterranean's Love Affair Part 2. Tolik Kid Loco a v 7 hodin 11 minut už můžete na Radio 1 slyšet skladbu s názvem Lose My Focus.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell.

0: It's incessant ticking, makes me want to throw up. It's weird, it's strange, you're stealing our time. Maybe I don't hate time, maybe I need time. I hate that I have to measure mark time.
1: Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Filip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

7:27, posloucháte Rádio 1, ještě před chvilkou nám dozahrála James Kay a Etienne de Cressy. Teď už k Gnarls Barkley z jejich nového alba, jmenuje se Atlanta a tato věc má název Picture.

Arrested Development na Radio 1. Hello, úvodní věc z jejich zatím poslední desky Bullets in the Chamber. Arrested Development přijedou v září do Lucerna Music Baru. A následuje novinka od PSH, Penežist

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Máme za 10 minut to 8 hodin na Rádiu 1. Nám dohrávají obživší Blue States. Jejich single Idle Hours předznamenává desku, kterou chystají vydat, tolik Blue States. No a následují Min Julep a jejich věcička s názvem Next Life.

0: Bude 8 hodin v neděli 5. července na Rádiu 1. Nám znějí Deary, skladbu Alma. A kromě toho, že je to fajn hudba, tak si je hrajeme i proto, že přijedou do Prahy. Přijedou zahrát v listopadu, myslím, do Pike Jesus. Ještě doupřesníme časem Deary.
1: Ještět je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
2: Hurá!
1: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Hráli nám Ayer Chronic ze svého nového alba Way Out a s novou deskou jsou zde i System 7. Ta deska se jmenuje stejně jako tato skladba Flower of Life. Máme 8 hodin 7 minut a vy posloucháte Rádio 1.

Fato. Věc od Rye, která se nachází na jeho novém EPčku Joy EP. Teď už The Avalanches a Jamie XX Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Falamour a Flavia Coelho vydali taky společně EPčko a z něj úvodní věc Zuby. Tolik Falamour na Radio 1. Máme za 6 minut 8:30 v neděli 5. července.
1: Radio 1 on stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
2: V úterý 7. července uslyšíte záznam vystoupení skupiny Himalayan Dalai Lama, které proběhlo roku 2021 na festivalu United Islands. Rádio 1 on stage s Himalayan Dalai Lama. Úterý 7. července od 22 hodin.
1: Radio 1 CZ.

David Kidd k výročí vydání své desky The Big Romance ji vydal znovu s novými verzi Kids Version a my právě teď posloucháme skladbu You Know What I Want To Know Kids Version. Za chvíli bude 8:30 a na Rádiu 1 bude na řadě Morrissey.

Notre Dame v orchestrální verzi, která se nachází na EPčku Notre Dame, jež doplňuje poslední Morrisseyho desku Make Up Is a Lie.

0: To byla Olivia od Rodrigo, What's Wrong With Me, kde společně s ní jste mohli slyšet i Roberta Smitha z The Cure. Máme 8 hodin 40 minut.
1: Kulturní servis.
0: Takže je tady kulturní servis pro dnešní den, což je neděle 5. července roku 2026. A na úvod hned festivaly Žonglobalizace. Festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradce Králové. A knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. Máme na řadě rubriku filmy Edison Film Hub v 19 hodin zmizení Josefa Mengeleho 21.45 Scary Movie. Kinopilotů 17.15 Mimoni a Monstra v 18.40 citová hodnota. Letní kino Gabriel 21.15 Rocketman a kino Dlabačov v 18.30 Hadí jed a ve 20.30 Backrooms. A teď jsou na řadě nějaké ty galerie Villa Pelle. Tam můžete zhlédnout výstavu Antonína Střížka Svět od vedle. The Chemistry Gallery vystavuje Beth Orton Tvoje krev, moje růže. Tereziánské křídlo Pražského hradu Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje Melzer Kincel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác František Kobliha Cyklus Máj. V Docks jsou Hit by News. Galerie hlavního města Prahy Zámek Troja Labyrint Krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeum v Roztokách u Prahy si můžete prohlédnout Trnkovou zahradu 2. Rock Café vystavuje kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthále Praha Memory of Touch 1. Memory of Touch One, sbírka Kunsthále Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběhy nebo příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Meat Factory, Galerie Kostka. Borsos Lerins, Spectre in the Wage. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. EPO 1 v Trutnově vystavuje Pavel Holeček Neokosmos. Osmička Humpolec Prison Perfect, otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice Zdeněk Mézl, odkaz starých mistrů. Arto.to, galerie v Uhelné mlíně, Timo bude. Karpuchy na galerii Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl Tromel, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, Michal Sinek, Afterimage. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Trafo Galerie Dana Bartoničková a Jakub Titikalo, fragmenty dne, světla, noci. V koleji 1 v Březnici Jaromír 99. Koncerty a tančírny v Jazz Doku v 16 hodin Revival, Swing Band a Lenka Malinová, ve 20 hodin Sisa Feher a Mamatus. A co vás ještě čeká na Rádiu 1? 18 hodin Breakbeat Conference a ve 20 hodin novinky na alternativní scéně uvádí Josef Sedloň. Tento kulturní servis můžete slyšet ještě jednou a to ve 4:45 odpoledne. Tak a my máme ještě chvilku času do 9. hodiny na pár skladeb, takže se do nich hned pustíme. Za malou chvilku přijdou na řadu Block Party a jejich novinka z připravované desky Love Bombs.

Když za týden vyjde nové album Rolling Stones The Future Tank, no tady čerstvá ukázka Divine Intervention, kde na kytaru můžete slyšet hrát hostujícího Roberta Smitha z Cure. Rolling Stones, Divine Intervention.

Rolling Stones, Divine Intervention. A přede mnou je poslední věc mé dnešní ranní směny. Album The Mountain, Gorillaz, The Hardest Thing, společně s Tony Allenem. A k tomu jenom dodám, že pokud byste chtěli Gorillaz vidět, tak ve čtvrtek hrají v Trenčíně na Pohodě. A jinak mějte se moc fajn, hezkou neděli, příjemný začátek léta, prázdnin a na Rádiu 1 opět naslyšenou za 14 dní, anebo ještě dnes v 11 hodin u všech hudeb světa. Mějte se moc fajn.

0: Tak tolik druhá novinka dnešní premiérového vysílání hitparády Radina, pokud posloucháte samozřejmě ve čtvrtek po 20. hodině. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, jinak pokud posloucháte samozřejmě v neděli, tak také příjemnou dopolední neděli. No a před námi je po této druhé novince od Bonoba Me and You už ta třetí, tentokrát od německého hudebníka, talentovaného minutu instrumentalisty, kterého jste mohli vidět i jako vlastně spoluhráče v kapele Aparát letos. Filip Johan Tim se už blízknul svým takovým více soundtrackovějším album Birds Singing Till the World and před třemi lety. No ale teď vydal konečně své druhé solové album The Red Door, a to pro značku Mode Selector Monkey Town, a myslím, že album se moc povedlo. My z něho vybíráme tuhle tu singlovku, která už vyšla ještě před albem, Filip Johan Tim, skladba Have You Ever, featuring tentokrát zpěvačka Koka, novinka číslo 3.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Taky na to.

0: Tolik novinka číslo 3 od německého talentu hudebníka Filip Johann Tim, dříve také spolupracovníka, jak se řekl, Saši Jenkáka, aparát na těch posledních dvou deskách, a nové album The Red Door v ukázce Have You Ever. To byla skladba se zpěvačkou Koka a vy můžete také pro ní hlasovat. Každopádně teď už mám tady nachystaný projekt Mindulab, což je novinka číslo 4, právě novinka od téhleté manželské dvojce, Holy a Keith Kenniff, kteří mají své tři děti a přesto dělají svou muziku naplno, a je to úžasný, jak to zvládají. Každopádně je tady tentokrát po jejich solových věcech, které vycházely v průběhu toho loňského letošního roku, konečně první singl jejich společného takového indie dream pop projektu Mindulab, a skladba má název Next Life, novinka číslo 4 Mindulab.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: si říká Inner Life, vlastním jménem producent a skladatel Tomáš Špardecký, dříve také spolupracoval s kapelou polskou elektronickou Kamp, kterou možná jste slyšeli také u nás na rádiu už jedna. Jeho debutové album vyšlo před 2 lety, moc příjemná jeho kolekce s názvem Illism. Loni ho doplnilo i příjemné EPčko If Only, které jsme se tady nabídli, a tohle je novinka, která vyšla teďka vlastně ještě už tak před více než měsícem s názvem, pod názvem Crush. Příjemná opět jeho taková jemná kombine, jemné textury s takovými upravenými svými vokály i zvukem kytary. Moc příjemná muzika na poli takového indie ambient v dream popu Inner Life, novinka číslo 5, skladba Crush.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

už věcička od producenta z Polska, hudebníka, zpěváka jménem Tomáš Paderský, jinak umělecký Inner Life, a jeho moc příjemná věc s názvem Crush. Tolik pět novinek hitparády Rád jedna, no a my už míříme se také podívat za zajímavými kulturními akcemi. Pokud jste teďka ještě v městě, vězte, že dnes hrají v Praze A Perfect Circle, tato partička okolo člena kapely Tool, dnes ve Foru Karlín. Pak už 5.7. také Author Punish Bike Jesus, Author and Punish Bike Jesus. No a 10.7. také můžete vidět legendu New Model Army ve Flédě v Brně. Samozřejmě pak ten příští týden začíná také i už myslím, že 8. festival Pohoda z Cure a popěží až do 11. Zároveň v Praze proběhne zase na Štvanici festival Creepy Teepy, se kterým jste měli tenhle týden také kulturní ráto. Ostatně jste slyšeli dneska celý den z toho kapelu Death Crash. No ale 15.7. to bude zase něco pro milovníky elektroniky, legenda Kraftwerk ve Foru Karlín. 15.7. stejně jako ten týžden Susan Vega v Arše Plus. No a 15.7. začne už ve středu festival Karlsov Ostrava, který potrvá až do 18.7. Z těch velkých men samozřejmě Skunk and Nancy, Lord, Moby, či také Tomora. Teď tady mám nabídku třeba na pak 24.7. Welshy Arms v Lucernem Muzibaru. Vy můžete vidět také třeba Parostellar 24.7. v Křížíkově fontáně. No a pak už také tady festival Let It Roll od 30.7. do 1.8. na jezeru Poprvé Most. No a 31.7. vystoupí Agnes Obl, tahle tak skvělá kavířka z Dánska, Archa Plus. No a 31.7. až 1.8. také proběhne festival Beseda v Tasově. Vystoupí Horse Lords, Lady Likesa, to nejlepší z československé scény. V srpnu pak už se můžete těšit také na další festival, třeba Brutal Assault v Josefově, to 5. až 8.8. Dále 6. až 9.8. proběhne Popmese v Brně s Overmono, který znáte z hitparády Rád jedna, Oklu a spoustu dalších, čekněte. Pak už tady ve Fuxu 9.8. Chad Palahniuk, kapela. Pak také třeba 28. Hermanos Gutierrez v Lucerně velkém sále. Ten výborný hudebník. No a OMD se navrátí do tentokrát areálu 7 v Praze 22. srpna. 20. až 23. Bezmes and Moon Noise Festival. Pak také Prague Gothic Treffen v Bike Jesus proběhne 28. až 29. srpna. No a pak v září už se můžete po prázdninách těšit třeba na výborný koncert hned 1.9. Prostitutes kapely Bike Jesus, legendární německá 80. kapela Camouflage v Ox klubu 4.9. No a Dresden Dolls rovněž 4.9. v Archa Plus, 13.9. Snarky Papy v Sono v Brně a pak o den později 14.9. také v Praze v Lucerně. Dalek v Akropoli vystoupí 18.9. Pak třeba William Basinski 21.9. v Gabriel Lotci. Pak vás pozvu také na Music Infinity 24.9. kapela 505, kterou také znáte možná z parády, na ten italský nový projekt společně s běloruskou kapelou žijící v Polsku Soyuz. Výborné dvě věcičky v Akropoli 24.9. O dva dny později, 26.9. třeba DubFX v Krosu se navrátí a pak také třeba 39. Kiss Facility, tenhle ten projekt Sega Bodegy ve Fuxu. No a pak třeba Courtney Barnett už v říjnu 33.10. v Meat Factory, Fink 5.10. v Meat Factory rovněž a do třetice v Meat Factory Holy Fuck 6.10. 8.10. Dub Pistols v Lucernem Music Baru. 16.10. pak HVOB na Flédě. Pokud jste minuli v Praze, můžete zajít do Brna 16.10. No a ve Futuru pak den na to vystoupí zde v Praze Led Strip. No a pak už tady mám také třeba Wu-Tang Clank
Kaiserštejnským paláci. Bude 18.10. Kilian Kamera v Rock Café 19.10. Dizzy Rascal je 23.10. Farsha Plus. No a je tady toho spousta už na listopad. Shabba Hutchings v La Fabrice 5.11. Co takhle ještě trikne Anna Meredith v La Fabrice 12.11. v rámci Prague Sounds. Kde ostatně uslyšíte spoustu další muziky, Max Cooper třeba později. 19.11. také Jose González a rovněž 19.11. Cassandra Complex. Jose González v Arše, Cassandra Complex ve Futuru. No, je tady toho spoustu v Health, vlastně o pár dní dříve 15.11. v Arše Plus a rovněž 15.11. Placebo ve sportovní hale Fortuna. Já myslím, že jsme mohli tady do nekonečna říkat, co nás všechno čeká. Vypadá to, že to bude zase pěkný vůbec léto a podzim, ale my už teďka máme čas jít také na tu top 15, která, pro kterou jste hlasovali vy v hitparádě. No a na tom 15. místě najdeme příjemnou americkou partičku s názvem Clutter, kterou tady vlastně minulý týden nasadil Jerry do hitparády se skladbou právě Grease Baby. 15. hitparáděra dne a novinka z minulého týdne Clutter.

15. příčka pro novinku z minulého týdne pro švédskou kapelu Clutter, příjemný takový postpunkový nádech v této jejich novince Grease Baby, která je ochutnávkou ze jejich nadcházející desky Sugar Rush, kterou vydají na podzim, myslím, že z kraje října. Posloucháte parádu rádia, pokud jste zapli později, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. My jsme u top 15, to 15. místo máme za sebou od Clutter, ale na 14. pozici najdeme už druhý týden v top 15 také kapelu Trio, právě, která má v názvu Moses Yuffie Trio, které jste viděli loni na podzim na Prague Sounds, skvělý počin okolo právě Moses Yuffieho, společně s Roman Klobe a Noach Fjubringem vydali také už jedno album, takový minialbum. Každopádně tohle je jich zcela nové EPčko, nebo respektive titulní skladba z toho nového EP, které vydali teďka minulý měsíc na značce právě Nils Fram a Light Records. Moses Yuffie Trio a 14. polepšení o jedno místečko pro skladbu Chasing Light.

Tak tolik už Moses i Fitrio a skava Chasing Light a ukázka vlastně tvorby tohohle takového fuzujícího jazzo souboru ze značky právě Nelson Light Records. Tak to byla 14. polepšení o jedno místečko. No a na 13. pozici rovněž dva týdny v hitparádě se pohybuje Blood Orange, tenhle ten hudebník, který znáte ze značky, už také Domino, myslím, že dlouhá léta, chystá teďka také páté studiové album. Devonte Hines tentokrát v téhleté novince skladbě s názvem právě z Essex Honey MP3. Každopádně tahle věc je už teďka na 13. příčce, ale pohoršení z desítky z minulého týdne na 13. Blood Orange.

Kolik je 13. hitparády ráde na Blood Orange se skladbou Essex Honey MP3, která doprovází to jeho loňské album Essex Honey. Tentokrát skladby, která je vlastně postavena hodně na samplu Sky Ferrari, Everything is Embarrassing a také úryvku od Ice-T, skladby Colors. To byla Blood Orange na 13. pozici. No a my jsme u teďka 12. místa a tam nejdeme už 3 týdny v hitparádě rád jedna kapelu z Británie Jungle, kterou znáte také vysílání samozřejmě rád jedna tohleto britské elektronické seskupení, hlavně duo. Možná trio teďka už chystá album Sunshine, které vyjde koncem prázdnin a právě hitovka The Wave je z této chystané desky. 3 týdny v hitparádě ze 14. polepšení o 2 místa na 12. Jungle The Wave.

0: Tak, máme za sebou další místo z této 15, tentokrát 12. místo s touhletou sympatickou partičkou popovou Jungle a jejich takovým až brazilským vibem, nový track The Wave, a vy se můžete těšit na jejich album Sunshine, což myslím, že přesně doplňuje tuhletu atmosféru jejich skladby. No a před námi už je teďka hudebnice, která si říká She's Green, nebo spíš projekt, myslím, že to je přímo indie kytarový, který teďka jsme nasadili také s nahrávkou Empty House do hitparády dané už před 5 týdny, a musím říct, na neznámou kapelu se docela dlouho drží, dokonce polepšení ze 13 o 2 místečka nahoru na 11. pozici pro tuto americkou indie rockovou kouposťuji z partičku z Minneapolis, a tohle jsou She's Green, Empty House Club.
1: Rádio 1, dívka s kytarou.

Americká příjemná indie-kytarová partička She's Green, tohleto, tenhle ten kvintet v čele se zpěvačkou právě Zofia Smith v ukázce skladbě Empty House, jinak 11. příčka hitparády rád jedná po lepšení o dvě pozice. Celkově 5 týdnů v hitparádě a docela překvapeníčko. No a před námi je top desítka, no a tam nejdeme, dokonce můžu prozradit už 3 novinky, řeknu taky vám už, že máme novou číslo 1 hitparády rád jedna, ale teď už pojďme za desítkou, kde najdeme novinku z minulého týdne, kterou nasadil samozřejmě Jerry a neváhal, protože se jedná o single od člena Beastie Boys Mike Dio. Single True Colors je vlastně už 3. singlem z chystané desky, kterou má vydat solově na značce Capitol právě Mike Dio. Koncem prázdnin bude mít název Thank You a teď už tato věcička True Colors, na které se podílel mimo jiné i se svými syny a také producentem Carter Langem a Jared Como Solomonem. Tohle je už skladba True Colors, 10. příčka hitparády rádia jako novinka z minulého týdne na desítku Mike Dio.

Tak to bylo už Mike D z Beastie Boys solově na novém singlu True Colors, jinak se těšte na jeho album, které vyjde pod názvem Thank You koncem prázdnin, a jinak 10. příčka jako novinka, ta druhá už z minulého týdne v top 15. No a před námi je 9. pozice, tam najdeme pohoršení o 2 místa pro britské sorozenecké duo Over Mono. Musím říct, že mi vždycky najde, oba se jmenují Ed a Tom, trošku mi to vždycky nejde, Chemical Brothers, vždycky spojení, ale ty jsou jenom bratři chemičtí. Každopádně Ed a Tom Russell jsou elektroničtí producenti, kteří dokonce přijdou konečně také se podívat k nám do Čech. Vystoupí ten poslední den sobotní 8. srpna na festivalu Popmese v Brně. Tady je už jejich skladba Lock Up z chystaných nové desky pro značku XL. Tady je 9. pozice pro Overmon. 4 týdny v parádě, pohoršení o 2 místečka.

0: Máme za sebou další věcičku z hitparády Rádina, tentokrát 9. příčka pro britský tandem duo bratrský Over Mono a skladba Lock Up. Jejich nové album čekejte 7. srpna pod názvem Pure Devotion a den na to vystoupí právě v sobotu na festivalu Pop Mese v Brně. Jinak 4 týdny a už hitparádě Rádina. Na 8. pozici tentokrát se zase pro změnu vyhoupla z 9. pozici lépe tato belfáská trojice, která si říká Kneecap a která udělala tuhle tu věcičku s názvem Irish Goodbyes právě hudebníkem, hudebnicí, ne, už nevím, Kay Tempest. Každopádně tady je jejich 8. příčka společná Irish Goodbye skladba a Kneecap featuring Kay Tempest. 7 týdnů v parádě rádia, pokud asi nepostoupí na jedničku, tak zřejmě naposledy.
1: Rádio 1. Život v Plzni.

to byl už Kneecap a jejich skladba Irish Goodbye, tentokrát také Skate Tempest, právě už můžem. No a jinak já doplním, že to byla 8. příčka hitparády Rády 1 z celkově 7 týdnů a polepšního místečko asi naposledy, jak to vidím. No a na té 7. pozici najdeme novinku 3. už z minulého týdne a Jerry to tady minule pěkně zakytaroval a tohle je už kapela Eels, kterou také znáte asi už z hitparády Rády 1 dříve. Tohleto sympatické americké rockové sdružení chystá také nové album na podzim pod názvem Cookie Happened, no a tohle je právě singlovka Cap in Hand, 7. příčka jako novinka hitparády Rády 1 pro tento týden.

Tak tolik už americká také legenda Eels, ten je roková partička okolo zpěváka Mark Olivera Everetta, která vznikla už v polovině 90. let na svém zcela také novém singlu Cap in Hand, z chystaných další nové desky Cookie Happened. Jinak tentokrát 7. místo pro tuhletu novinku z minulého týdne. No a další legenda, kterou Jerry nasazoval z 90. let, je na 6. pozici kapela Weezer, která vznikla dokonce ještě o pár let dříve. Tentokrát se navrací s touhletou novinkou s názvem We Might As Well Be Strangers. Touhletou novou věcí, která je už 3 týdny v hitparádě Rád 1 a polepšila si z 8 na 6. Doplním, že na ní spolupracovala také projekt Wednesday a jsou Weezer, 6. příčka hitparády Rád 1.

projekt z Francie Acid Arab, který už 3 týdny vás oblažuje touhletou věcičkou Jasmine Alsham s Vile Alkak vokalistou. Doplním, že 4 týdny hit parádě rád jedna, ale mezi tím už se také objevilo album teďka před pár týdny, jejich deska Resonance, kde najdete tuhletu singlovku. Tohle jsou Acid Arab z Francie a 4. pozice pro skladbu Jasmine Alsham.

Tak tolik francouzské, myslím, že trio Acid Arab a ukázka z jejich nové desky, mimo jiné single Jasmine, Jasmine, tak Al-Sham s hudebníkem vokalistou Wael Al-Kak. Myslím, že opět fajnová záležitost, no a čtvrté místo hit parády Rád jedna. A to stejná příčka jako minulý týden. No a před námi už je teďka také soutěž na Rádiu 1. No a než budeme losovat, tak si můžeme říct vlastně, jaké skladby vypadly z toho minulého týdne 115. No a věřte, že to byly... To byla třeba producentka Fakta se skladbou T66, dále Ana Lua Cayano se skladbou Uma Vida e Menos, projekt také GB se skladbou Adrenaline, Boards of Canada po 7 týdnech opustili také to 15 se skladbou Tape 05. No a také, jak už jsem předeslal, z prvního místa po 8 týdnech Massive Attack s Tomem Waitsem se skladbou Boots on the Ground, která samozřejmě, pokud je více než 7 týdnů vyparádě rád jedna, tak automaticky, že opustí první pozici, vypadává. Takže máme novou číslo jedna, to už můžeme si říct dopředu. No a já už mám pro vás samozřejmě teďka tu avizovanou soutěž, která tentokrát obšťastní, musím říct, tři vás soutěžící, kteří jste hlasovali, a to o lísky na Kraftwerk, kteří vystoupí 15. července ve Fóru Karlín. Tahle ta elektronická legenda se na nás přijde podívat po dlouhých, myslím, že 5 letech, kdy jste naposledy měli možnost vidět metronomu. Každopádně výherce číslo 1 je Roman Marek. Druhým výhercem je Jana Číšková a třetím Jitka Venosová. Takže všem třem výhercům gratulujeme. No a vy samozřejmě byste také mohli teďka vyhrát další soutěž příští týden. Já jen doplním, že hlasuje se úplně jednoduše, hned krátce po skončení pořadu na stránce Rádia 1. Stačí vyplnit i váš mail a jméno a zahlasovat minimálně pro 5 skladeb podle svých favoritů, ideálně i pro více. A samozřejmě já jenom doplním, že hlasování končí vždy ve čtvrtek kolem 15. hodiny. Takže pokud budete s náma opět soutěžit a hlasovat parády, vězte, že příští týden máte možnost jako tři opět vylosování obdržet lísky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července, což je za 14 dní zhruba, a to v Hamerském domku ve Valči. Určitě zajímavá akcička, čekněte. Festival Phoenix. No a teď už samozřejmě můžeme také přejít k další skladbě a já musím říct, že tou další skladbou nebude ani jedna věc 115, ale jak je zvykem retro skladba. No, on jsem sáhl po tomhletom hudebníkovi původem z Argentiny, ale žijícím a myslím, že narozený možná už i také ve Švédsku. Jehož jméno je Jose González. V listopadu ho uvidíme v Praze s jeho tou novou deskou. Tohle je však jeho legendární cover verze skladby Teardrop od původně Massive Attack, Jose González.

0: Tolik naše retro skladba, tentokrát s tímhletím švédským indie folkovým hudebníkem Jose Gonzálesem, hudebník, kterýho samozřejmě jste viděli už několikrát v Praze a budete ho moc vidět, pokud jste neviděli, rozhodně zajděte do Fóra Karlín v listopadu, to bude, myslím, že právě zde hrát. Tak, to byla jeho nádherná věcička, cover právě skladby Teardrop od původně samozřejmě Massive Attack, myslím, že vyšlo, no už to bude více než 20 let. No a teď už pojďme za top trojkou dnešní hit parády Rády 1, která je platná od toho 2.7. zase do toho 9., kdy si vlastně opět si vás tady převezmu, protože je na dovolené na 14 dní. No a trošičku doufám, že to zelektroničtíme, zase tuto 15. je to hodně kytarový. No a tohle jsou právě na třetím místě Interpol, ta poslední čtvrtá novinka z minulého týdne. Jejich taková balerická věc This Mirror Weighs a Ton je vlastně ochutnávku také z jejich chystaného alba, které vyjde kapele koncem prázdnin opět pod názvem, myslím, že See Out Loud. No a teď už je tady kapela Interpol a novinka z minulého týdne na třetí příčce.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

Tolik teda ta newyorská partička Interpol, která se navrací touhletou sympatickou pohodovkou s názvem The Mirror Weighed a Ton. Novinka z minulého týdne na třetí příčce se vyhoupla přímo a my se můžeme těšit právě na jejich album Set Out Loud, které vyjde koncem prázdnin. No a rovněž koncem prázdnin vyjde album od kapely Lamb Chop, která je na druhém místě, stejně jako vlastně ne, postoupila o jednu příčku dopředu, ale celkově už je 7 týdnů hit parádě rády 1, takže pokud nebude příští týden první, tak z top 15 vypadne. Skladba Weekend vznikla mimo jiné také s Justin Baronem, který zde hraje na banjo, a tohle je už ukázka z jejich chystaného alba Punching Clown, Prašť Klauna. Weekend skladba a Lamb Chop, 7 týdnů hit parádě rády 1 a druhá zatím už nejvyšší příčka, kterou dosáhli. Lamb Chop.

Tolik tato neo-country partička Lamb Chop ve své takové opět baladické věci Weekend a vyjde nové album 21. srpna pod názvem Punching the Clown a značce Merch v Americe pro Evropu City Slang. A to byla jinak už 7 týdnů vypadá Rádena a skladba právě Weekend. Před námi je samozřejmě jednička už teďka hitparády Rádena a ta nová, protože nakonec klesly Massive Attack s Tomem Vejcem po těch 8 týdnech o příčku dolů a to znamená nový parek. Arab Strap je nahradili po dlouhých také 5 týdnech, jsou z dvojky na prvním místě se skladbou You. Tato také první singlovky z jejich alba, které vyjde až po prázdninách v září Half Told Tales na značce ze Skotska právě Mogwai Rock Action. Tenhle ten singlík už není poslední, už mají novou věc, kterou jsme si také ostatně hráli a tady je už Aidan Moffat a vůbec také Malcolm Middleton, tato dvojice Arab Strap ze Skotska a poprvé snad podle mě překvapivě číslo 1 hitparády rádi na se skladbou You.

Tak to byly Arab Strap a poprvé, myslím, že vůbec v historii mám pocit, první místo pro tuhletu skotskou partičku okolo Aida Moffetta. Jinak vy jste už mohli zaregistrovat také jejich další single Fighting For You a jak jsem řekl, album by se mělo objevit pod názvem právě Half Toad Tales z kraje září. Tak, takže první místo poprvé pro Arab Strap. No a před námi už je teďka samozřejmě ta repríza dnešní hitparády, kterou vás provázel Josef Sedloň a budu i příští týden, těším se samozřejmě na vás. Teď už ale také top 5 novinek, respektive 5 novinek a top 15 hitparády. No a na tu první novinku jsem vám nabídl manchesterské duo Space Africa s americkou hudebnící reperkou Duane z kaba If This Is Hell. Experts say some of those that fall in a near-death experience or a traumatic experience heard music. I felt like a boy, I'm wearing a leather jacket and my hat is cracked to the side. I sewed my legs so far apart and you let my ego breathe. I then

Novinkou číslo dvě pak byl Bonobo, známý to britský hudebník, který chystá nové album, a tohle je první ochutnávka Me and You, novinka číslo dvě.

Novinkou číslo 3 pak je německý multiinstrumentalista hudebník Filip Johann Timm, spolupracovník Aparáta a ukázka z jeho letošní nové desky The Red Door, skladba Have You Ever featuring Coca.

No a novinkou číslo 4 je pak manželské americké duo Mint Julep na poli Dream Popu, se pohybující už také téměř dvě dekády, a jejich novinka Next Life.

Takže to bylo 5 novinek, no a před námi je to 15. Na 15. příčce najdete novinku z minulého týdne, švédskou postpunkovou partičku Clutter a jejich skladba Grease Baby. Dva týdny v hitparádě Rádia 1 je projekt Moses Ufi Trio se skladbou Chasing Light, titulní věci z jejich nového EP. Jinak polepšení o místečko na 14.

No a rovněž dva týdny je v hitparádě Blood Orange alias Davon Haynes se svou skladbou novou Essex Honey MP3 13. Jinak po horšení o tři pozice

týden díl, tři týdny najdete v hitparádě Rádia 1 také britskou formaci Jungle a jejich skladbu Single The Wave, jinak polepšení od místečka na 12.

Sedm týdnů hit parádě je už také britské duo Over Mono. Devátá příčka tento týden pro jejich single Lock Up. Jinak ze sedmičky pouští na devítku a čtyři týdny hit parádě Radina.

Tak ale na osmém pozici najdeme právě už 7 týdnů v hitparádě Rád 1 projekt Kneecap s Kay Tempest a jejich skladbu Irish Goodbye z devítky polepšení o místečko na osmičku.

No a je tady šestá pozice pro kapelu Weezer, kterou najdeme už tři týdny v top 15. Osmá pozice minulý týden, teďka šestka pro skladbu We Might As Well Be Strangers.

No a šestý do hitparádě už je také kapela Death Cab for Cutie s jejich novinkou Punching the Flowers, jinak pátá pozice tento týden po lepšení opozici.

Stejně jako minulý týden je na čtvrté příčce francouzský trio elektronický Acid Rap se skabou Jasmine Alsham a jinak tři týdny v parádě Radina pro Acid Rap.

No a na třetím místě najdeme pak už projekt kapelu americkou Interpol, jako tu poslední, třetí, čtvrtou novinku už z minulého týdne na třetí příčce.

No a 7 týdnů hit parádě Rádia 1 je také kapela Lamb Chop, která si polepšila o místečko na druhou pozici se skladbou Weekend, touhletou příjemnou baladou, která zřejmě asi, pokud nebude první příští týden, tak vypadne.

dlouhých 7 týdnech panování Messi Vetek s Tomem Waitsem máme nové číslo 1 hit parády rády na to je právě skotská kapela Arab Stripe se skladbou You You You. 5 týdnů hit parádě a ze dvojky na jedničku.

Tak to bychom měli pro dnešek vše. Máme nové číslo 1, vy můžete samozřejmě hlasovat a rozhodnout o dalších místech na příští týden. Úplně jednoduše na stránkách Rádia 1 kliknete na hitparádu a samozřejmě tam vyplníte jenom své jméno a e-mail a zahlasujete minimálně pro 5 skladeb. Tak, tolik hitparáda pro tento den 2.7. v premiéře a již tak v neděli dopoledne v repríze, kterou vás provázel Josef Sedloň. Těším se na vás za týden, výjimečně také znova naslyšenou a přeju krásný poslech s Rádiem 1.

0: Dnes s Jerrym Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Šarivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
10: Reklama na Radio 1.
11: Arthouse Hejtmánek uvádí
12: Odvážné karlovarské bublinky.
13: Máme tady další den karlovarských bublinek a máme tady dalšího odvážného palce, protože i letos jsou tak bublinky propojený s odvážnými palcemi. Je tady Ivča. Čau Ivčo.
14: Ahoj.
13: Tak co ty? Co ty a Veri?
14: Jo, no, já tady pracuju.
13: Ivča tady pracuje.
14: Já tady pracuju, a což znamená, že já tady nechodím tolik do kina. Chodím do kina, když mi to tak jako vyjde. A takže já vlastně uvidím. Mám pocit, že dneska večer je snad dokument o Cantonovi a vzhledem k tomu, že se snažím aspoň tady ještě stíhat a pouštět si ty sestřihy fotbalový, abych věděla, jak dopadlo mistrovství.
13: Sleduješ fotbal?
14: No já sleduju ráda, ale teď se samozřejmě vůbec jako nestíhám, takže aspoň jsem tady závislá na těch sestřihích. A naštěstí mi nikdo neprozrazuje výsledky, než se na to večer tak jako podívám nebo ve volné chvíli.
13: Ne, včera v autobuse skokala na Portugalsko, Chorvatsko a
14: tak to vím, jak dopadla. Jsem už viděla ten sestřih.
13: Takže půjdeš stylově na Cantonu.
14: Takže bych chtěla právě, ano, chtěla bych tady vidět zápas století a chtěla bych vidět Cantonu. A ke Cantonovi je i delegace, což je pro mě dobrý důvod, že bych třeba mohla na ten film jít, a zvlášť protože půjdu někde daleko v pupu a prostě už jako zůstat po úvodu a potom, protože můj hlavní job tady je, že chodím na ty diskuze a píšu z toho potom zprávy, které si můžete přečíst v aplikaci Vodafone Quiff Byte nebo na webu quiff.com a potom teda já taky tady moderuju občas nějaký úvody, ale to bude až pondělí, až čtvrtek.
13: No a jsou nějaký filmy, které prostě se nechceš nechat ujíst? Jakože na ně půjdeš, kdyby...
14: To já už, hele, myslím, že to už mám za sebou, protože já vím, prostě už vím, že ty filmy vždycky pak někde jako uvidíš a...
13: No nebo nostalgicky, hodně lidí mi včera řeklo, že se chce dostat na Trainspotting v úterý, vidět to na velkém plátně.
14: Jo, tak z toho já mám zážitek, že když jsem to poprvé viděla na velkém plátě v kině ve Stříbře, tak jsem musela, a to kino nějak zamykali během projekce, a když tam byla taková ta odvykací scéna, kde si tam máte delirium a vidí dítě, se kterým mrtvý, který se mu protáčí hlava, a ještě tam předtím byly ty jehly, což jsem pak zjistila, že mi vadí, když vidím, tak jsem normálně musela jako odejít z toho kina, abych tam se nesesypala, a pamatuju si úplně ještě do dneška, jak jsem potřebovala, aby mi to někdo odemknul to kino. Takže já asi nemusím objevit Trainspotting mluvit na velkém plátně. Já jsem pak dokoukala někdy, ale no, toho bych se vlastně docela bála, i když už samozřejmě bych věděla, kde mám zavřít oči. No, jako samozřejmě třeba to Absolventa bych ráda viděla, ale myslím si, že si to nebudu moc asi úplně dovolit. Jsou tady filmy, které bych ráda viděla, kdybych tady byla normálně na festivalu, ale ta práce je jako přednější a taky vím, že je přednější nějaký můj jako well-being, abych se z toho nezbláznila a najedla se třeba a prostě a spala dost a nechodila prostě. Pardon, my jsme tady ve festivalovém dění.
13: My jsme tady opravdu ve festivalovém dění, takže posluchače...
14: Není klidná místnost.
13: My jsme hledali a není. To by se museli na záchodě taky je plno. Všude je plno. No právě, že velká rvačka teď o to absolvent. Takhle, já se tam nějak dostanu, doufám. A myslím si, že jako vidět absolventa na velkém plátně.
14: Já se ještě podívat na úvod na Dustina Hoffmana.
13: A dneska jdeš na Jesseho?
14: Podívat na Jesseho Eisenberga, ale já jsem Jesseho Eisenberga, já jsem ho viděla v divadle v Londýně.
13: A na čem zbyla?
14: Bylo to 10 let zpátky, tak jako. Byl takový Jesse Eisenberg, on je takový hrozně působí vlastně ty role, jak hraje, jak se jak chová, takový ten newyorský intelektuál, jako víš co, takový ten prostě Woody Allenovský typ, jo, tak on tak vlastně fakt jako působí ty jeho věci, tak působí a že si myslím, že takhle bude. Ale se vlastně dneska večer si taky takový v talk s ním.
13: Tak můžeš porovnat, jestli opravdu stejný.
14: Já myslím, že jo.
13: A je nějaký třeba film, jako plno lidí neví, jako na co jít tady, když tady bude. Nějaký jako třeba tři za tebe typy, který si myslí, že by tady jako stojí za to se vystát tu frontu.
14: Já nevím, tady spousta jako těch filmů, o kterých se mluví, tak si myslím, že jdou do kin. Takže člověk jako se fakt nemusí úplně přetrhnout, aby viděl tady, že vždycky ta festivalová atmosféra je lepší než je opak kinová. A jsou to asi filmy, které já jsem třeba nevěděla, ale ráda bych je věděla. Samozřejmě Fjord, prostě Rose, ale to všechno jde do kin. Mně se musím teďka zrovna bavila se Sašou Michailidisem, jak jemu se hodně nelíbila Růže z Nevady, kterou my s Viktorem doporučujeme. Mně to přišlo takový jako fakt jako velmi zajímavý, úplně jiný film. Tak jsem říkala i v palcích, prostě Everybody Dex Bill Evans, mi z toho Berlina, ale přijde, že je fakt takový jako formálně zajímavý film, který má cenu za režii a ten jsem třeba ráda, že je tady. A pokud máte rádi jazz, tak bylo Evansovi.
13: No. A byla tady někdy jako obyčejný, takzvaný obyčejný v uvozovkách návštěvník, co spí v kempu?
14: Jo, na začátku, jako první rok jsem spala ve stanu, spala jsem tady v naše ve škole, jako mám takovýhle zážitky, ale to už je hodně dlouho, to je třeba, jsem právě vzpomínala nedávno v době, kdy na akreditaci byl vstup do bazénu zdarma, takže tam člověk mohl jít umýt.
13: To bylo předtím, než tam byly sauny.
14: Teď už. To bylo předtím, že to bylo zavřený, ano.
13: Teď to stojí snad 600, 500, je to jako...
14: No, teď to není na to, aby se tam člověk šel umýt.
13: Tak jo, tak díky moc a uvidíme se tady různě ve frontách. Ne v různé věci, že tady hodně front.
14: To jako na většinou k festivalech, no. Ale tak já myslím, že to, že člověk si může ty lístky zabrat v té aplikaci, dost pomáhá, jakože nemusíš stát tolik těch frontů pokladem.
13: Já jsem dneska dala v 7, jsem opravdu stávala, chtěla jsem na pramen a vybraný, musela jsem mít si fyzicky do fronty pres, která je tam, ta fronta je tak na minutu, takže.
14: No a jako samozřejmě, a jakmile máš trochu jiný než festival pas, tak je to už lepší.
13: Pramen jsi viděla?
14: Neviděla, ale na ně se těším. Já mám trošku takový jako pro sebe, což není úplně dobrý dělat, ale se taky představuji, že to je prostě taková československá verze Barbary od Petzolda, kterou já mám hodně ráda. Taky o lékařce a trošku jako politika 80. léta, východní Německo a tak jsem zvědavá. Ale já mám normálně Ostrachovskýho mám ráda, takže. Ale jsem ráda ještě, myslím, že se málo ví, že přijde Trine Dyrholm. Že je fakt skvělá dánská herečka, která když tady byla naposledy před 8 lety, tak to byla jedna z těch velkých hvězd. A ona tady má soutěžák. A už v neděli. A nečekaný host. A přijede, má k němu přijet a myslím, že to vlastně jako neříká. A to ona jako pak jako, to je jedna z nejlepších dánská Meryl Streep.
13: Tak jo, tak díky.

0: aneb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
1: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
2: Partnerem Bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.cz

Hezké dopoledne, o něco později, vzhledem k délce předchozích pořadů, začíná na Rádio 1 pořad Všechny hudby světa, což je původně hodinka o world music věnovaná, teda, kterou můžete slýchat každou hodinu, každou neděli mezi 11. a 12. hodinou, dnes o malinku později. A dnes vás tou hodinkou provází Filip Týc. Na úvod nám zahrál čadský elektronický projekt Afrotronics, který má venku desku s názvem Cut, a my jsme poslouchali věc s názvem Sudani Girl. To byly Afrotronics na úvod. No a na řadě je Captain Jossa Rihanna, což je hudebník, producent z Německa, který ovšem vydal EPčko Fela Kuti in Dub, čtyřskladbové. No a my si z tohoto EPčka právě teď poslechneme skladbu Zombie Ipda in Dub z Fela Kuti do dubu a Captain Jossa Rihanna. Já vám přeji hezkou neděli a příjemný poslech Rádia 1.

Tumba Sieta se jmenovala skladba, která právě dohrála a zpívala i zpěvačka mexická Lila Downs vlastním jménem Ana Lila Downs Sanchez a nachází se na její nové desce Cambias mi Mundo. Tolik z Mexika Lila Downs. Ještě doplním, že před ní jste mohli slyšet Mousu T, vlastní jménem Mousa Tavlavist, kytarista, producent z Agadezu z Nigeru, který má venku také novou desku, ta se jmenuje Tartita, z ní jsme poslouchali skladbu Alas, Alas, no a na řadě je chilská zpěvačka usídlená v Mexiku. Mon Laferte, která vydala další díl k desce Femme Fatale Volume 2 a věc, která zazní, má název Gigante, tady je Mon Laferte.

0: Altingy nám dohráli za 10 minut 12 z desky Garip nám zněla skladba Öldürme Benny. Altingin je psychedelická rocková nizozemsko-turecká kapela, právě usídlená v Nizozemsku. Před Altingin nám hráli Mexican Institute of Sound společně s Meridian Brothers. Vydali album s názvem Ruido Tovar a my jsme si poslechli skladbu Concord. No a ještě před ním je Mon Lafert, Chichante. A přede mnou je poslední věc dnešního vydání pořadu Všechny hudby světa, hodinka World Music, kterou můžete slýchat každou neděli mezi 11. a 12. hodinou. No a tu poslední skladbu obstarají konžský Jocelyn Balu s hostem Jupiterem Bokonjim, skladba Ejo. A já se s vámi loučím, přeju vám hezkou neděli, příjemný vstup do prázdnin a na Rádio 1 se budu těšit opět někdy naslyšenou. Mějte se moc fajn a za malou chvilku Balu.
1: V zimě vás nezahřejeme,
2: léto neochladíme,
1: ale jsme vaše

0: conglomerate of music.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
6: Reklama na Radio 1.

Krásné nedělní poledne. Doufám, že jste pěkně usazeni nebo položeni a můžete si užít polední klid na Rádiu 1 s Davidem Bomáčem.

0: Pomůže mi sedna.
1: Rádio 1.
2: Posloucháte Polední klid na Rádio 1. A před chvíličkou dohrál Simon Goff, berlínský skladatel, a jeho skladba I filled my lungs with the necessary air and yelled, která vyšla v roce 2021 a ještě stále je k dostání ve vinilové verzi na jeho Bandcampu. Ještě předtím domácí dvojice Mazoch, Libáňský a Ukázka s číslem 5 z jejich desky Session SH01, která vyšla v listopadu roku 2024. A teď už Devendra Banhart ve spolupráci s Blakem Millsem a Beverly Glenn Copeland ve skladbě You Don't Know Me. A tuhle skladbu si můžete, pokud jste ze Severní Ameriky nebo tam máte nějaké konexe, můžete si tohleto, tuhletu takovou kompilaci, kterou spolu udělali, jmenuje se Transa, tak ji můžete dostat v Severní Americe jako 6 vinilový boxet. Tak pěkný poslech. Za chviličku Aldous Harding a čeká nás John Grant, Nicholas Mortelmans anebo Marie Fisker.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádio 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 7. července uslyšíte záznam vystoupení skupiny Himalayan Dalai Lama, které proběhlo roku 2021 na festivalu United Islands. Rádio 1 On Stage s Himalayan Dalai Lama. Úterý 7. července od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

poledním klidu na Rádiu 1. Právě doposloucháváme píseň Nicolase nebo skladbu Nicolase Mortelmanse Are You Really Here? Nicolas Mortelmans je belgický hráč na sitar, žák Anušky Shankar, který dělá takovouhle fusion hudbu. A z Belgie se přesuneme teďka do Dánska a navštívíme zpěvačku Marie Fisker. A dáme si její skladbu Orgelstern. A pokud vám to jméno něco říká, tak Marie Fisker velmi často spolupracovala třeba s producentem Trentem Millerem. Tahle píseň už je z roku 2014 a nahrála ji na album The Cabin Project.

Z Malých Fiskr jsme se podívali do Dánska a na severu Evropy ještě zůstaneme a zahrajeme si píseň od finské písničkářky, která se jmenuje Laura Moisio a v roce 2023 vydala desku Viera Smá, což znamená ve finštině cizí země. A samozřejmě, jak uslyšíte, Laura Moisio zpívá ve svém rodném jazyce.

0: Žary Vary. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
4: Reklama na Radio 1.

Druhá hodina poledního klidu právě začala a skladbou I Hit z nové desky domácí Never Soul. A teď se podíváme na dva interprety, kteří navštíví festival Popmese v Brně, který bude na začátku srpna. Tohle je Anna von Hauswolf a ve spolupráci s Ethel Kane v písni Aging Young Women. A pak si dáme Einstürze der Neubauten a jejich, dá se říct, hitovku Dead Friends Around the Corner.

než se podíváme na novinky v hitparádě Rádia 1, tak si v poledním klidu zahrajeme tuhle krásnou věc od Tindersticks Buried Bones a jeden z nejkrásnějších duetů, který znám.

0: Rok 1997, album Curtains, Tindersticks a se Stuartem Staplesem zpívá Anne Magnuson, americká herečka a zpěvačka. A teď už novinky v hitparádě Rádia 1.
1: Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Nejprve manchestersko-berlínské duo Space Africa a skladba If This Is Hell. Simon Green neboli Bonobo ohlásil už svoje 8. album, které vyjde 11. září na Ninja Tune. Me and You, to je další novinka. Berlínský producent, multiinstrumentalista a violončelista Philip Johann Tim, ten je tady se skladbou Have You Ever featuring Coca. Zařazujeme si také květnový single manželského páru Keithe a Holly Kennifových, známých jako Mint Julep. Ten se jmenuje Next Life. A představujeme si také polského producenta Tomáše Spaderského, neboli Inner Life, Crush, novinka poslední. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Phoenix Festival Regenerace 2026, který se koná od 17. do 19. července v Hamerském domku ve Valeči.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
0: A my si dnes polední klidu zahrajeme Mint Julep Next Life a pak se můžete těšit na Daughter nebo Davida Sylviana a také Lamb.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulkruma, Mňaulau, Sjů, Něco Něco nebo Tajgé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Pex Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: Slyšeli jste upoutávku na festival Beseda a my si dáme jednoho z vystupujících, je to londýnská rapperka Lady Likes a tohle je její track, který se jmenuje Psycho. Pak se můžete těšit na Catherine Joseph ve spolupráci s Barry Burnsem a Mogwai, anebo na Lee Kelly a ve filmové skladbě

Mluvil jsem o filmové skladbě od Lika Lee. Jmenuje se Possibility a vyšla už v roce 2009 na soundtracku Twilight Saga New Moon. Tak si ji teďka poslechneme, pak se přehoupneme do třetí a poslední hodiny poledního klidu a budeme se trochu věnovat domácí scéně.

každý se nedostal. A už to začínám chápat, už se napíná luk.

0: až to tu skončí, až vyhasne pec, až hodí do rohu ručník, utěrku přes ptačí klec, tak doma chci být už v šest.
1: Jiří Imlauf, Červený stan z jeho alba Teď. Předtím jste slyšeli Marii Putnerovou a ukázku z desky Lajlatov, píseň Pozdrav, a teď se vypravíme do roku 1971, kdy Leonard Cohen natočil píseň Famous Blue Raincoat.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak novinky ve Velké sedmě jste slyšeli a my si dáme momentální 10. příčku a to je Petr Linhart a píseň s krásným názvem Marie na staré sociální síti.

Bittersweet Tennessee a Kevin Morby z jeho alba More Photographs. Krásná to skladba, která nás pomalinku, ale jistě přenese do Belgie za umělcem, který se říká Loverman, a my si dáme jeho píseň Differences Aside.

0: Stále posloucháte Polední klid na Rádiu 1, ale chýlíme se ke konci. Já jsem právě teď dopsal dnešní tracklist, tak se můžete podívat, co jsem nezhrál. Děkuji vám za pozornost. Budu se těšit na příští vysílání, které bude ve středu. Zase od 12 do 15.
1: Rádio 1.
0: A teď už dvě poslední písně. První bude Loma, Dark Oscillations a potom The Cure End Song. Užijte si zbytek neděle, mějte se moc hezky a těším se na vás příště. Pa, pa.

Krásné odpoledne od mikrofonu Rádia 1 přeje Ondřej. Pokud vám doma hučí Rádio 1, tak mám z toho samozřejmě jedině radost a budu rád, když si ho necháte hrát až do 6. hodiny podvečerní a dále. Právě do 6. podvečerní se o výběr hudby tady na frekvencích Rádia 1 budu starat já. A doufám, že samozřejmě k vaší spokojenosti. Dneska toho mám na srdci a na flešce opravdu hodně, protože minule jsem si i vybíral volno. Tímto děkuju Ondrovi Not Me za záskok. No a ode mě je tady hned na úvod jedna novinka. Tady to je Polák Piotr Kalinský, jeho remixová práce. Původně hudebník Čeky a skladba Music for Dolphins, kterou Piotr takhle krásně předělal do takové intimní kompozice. Jinak Piotr Kalinský samozřejmě také známý jako Haty Vaty. Tohle je vlastně, jak sám prozradil, první hudební práce pod jeho občanským jménem. Pojďme si ji poslechnout. Já jen dodám, že jako Haty Vaty se taky objeví letos v září na Shotgun Festivalu. Tak hezký poslech.

Tohle už je Pražský oblak a jeho aktuální deska. Zní vám dnes, pouštím skladbu Terra Lumina, na které Láďa spolupracoval s Kateřinou Jaglovou.

No a ještě jeden tuzemský velmi zajímavý počin. Kniha Hyper Normal, aneb jak si zachovat suverenitu v éře umělé inteligence. A k ní soundtrack, který udělal Estum. Knížku si můžete koupit třeba na jeho Bandcampu, stejně jako soundtrack k ní, ze kterého si právě teď dohráváme skladbu Hyper Normal. Číslo 6. Je to i závěrečná věc z téhle desky nebo z tohoto soundtracku ke knize.

Posloucháte Rádio 1, konkrétně před chvílí to byl Barker a jeho loňská deska Stochastic Drift, kterou absolutně zbožňuji, skladba Difference and Repetition. A tohle už je věc, na kterou jsem úplně zapomněl, která na mě teď nedávno zase téměř nečekaně houkla. Australští Triosk. Taková jazzová formace a jejich spolupráce s Janem Jelinkem. Deska 1 plus 3 plus 1. A z ní skladba On.

No a tohle už byl Seiji. Jeho klasická remixová deska. Z roku 2002. Tohle konkrétně Japonec Tycoon Tosh, skladba Designer's Baby, kterou takhle úžasně Seiji přemíchal. Pokud jste stejně jako já příznivci a milovníci Broken Beatu, pak vás tahle deska zajisté bude bavit, respektive baví, protože ji určitě znáte.

a tohle už je Luzin ze značky Ghostly, který teď ohlásil novou desku. A já jsem si vzpomněl na jeho mou oblíbenou starší desku A Certain Distance. Tohle je skladba Thick of It a Luzin.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
6: Reklama na Radio 1.

Blood Orange jeho letošní nebo loňská, každopádně aktuální deska. Nabídl jsem vám skladbu The Train, ještě s Karolin Polaček. A tohle už je klasika Toro i moje a Freak Love. Za chvilku už taky zpravodajství z filmového festivalu v Karlových Varech.

0: Klaus Hejtmánek uvádí
1: Odvážné karlovarské bublinky.
2: Máme tady další den karlovarských bublinek a máme tady dalšího odvážného palce, protože i letos jsou tak bublinky propojený s odvážnými palcemi. Je tady Ivča. Čau Ivčo.
3: Ahoj.
2: Tak co ty? Co ty a Veri?
3: Jo, no, já tady pracuju.
2: Ivča tady pracuje.
3: Já tady pracuju, a což znamená, že já tady nechodím tolik do kina. Chodím do kina, když mi to tak jako vyjde. A takže já vlastně uvidím. Mám pocit, že dneska večer je snad dokument o Cantonovi a vzhledem k tomu, že se snažím aspoň tady ještě stíhat a pouštět si ty sestřihy fotbalový, abych věděla, jak dopadlo mistrovství.
2: Sleduješ fotbal?
3: No já sleduju ráda, ale teď to samozřejmě vůbec jako nestíhám. Takže aspoň jsem tady závislá na těch sestřihích. A naštěstí mi nikdo neprozrazuje výsledky, než se na to večer tak jako podívám nebo ve volné chvíli.
2: Ne, včera v autobuse skokala na Portugalsko, Chorvatsko a
3: tak to vím, dojmula jsem se. Ano, tak to jsem už viděla ten sestřih.
2: Takže půjdeš stylově na Cantonu. Ne?
3: Takže bych chtěla právě, ano, chtěla bych tady vidět zápas století a chtěla bych vidět Cantonu a k Cantonovi je i delegace, což je pro mě dobrý důvod, že bych třeba mohla na ten film jít a zvlášť protože je půjde někde daleko v pupu a prostě už jako zůstat po úvodu a potom, protože můj hlavní job tady je, že chodím na ty diskuze a píšu z toho potom zprávy, které si můžete přečíst v aplikaci Vodafone Quivbyte nebo na webu Quiv.com a potom teda já taky tady moderuju občas nějaký úvody, ale to bude až pondělí, až čtvrtek.
2: No a jsou nějaký filmy, které prostě se nechceš nechat ujíst? Jakože na ně půjdeš, kdyby...
3: To já už, hele, myslím, že to už mám za sebou tohle, no. To už mám za sebou, protože já vím, prostě už vím, že ty filmy vždycky pak někde jako uvidíš a...
2: No nebo nostalgicky hodně lidí mi včera řeklo, že se chce dostat na Trainspotting v úterý, vidět to na velkém plátně.
3: Jo, tak z toho já mám zážitek, že když jsem to poprvé viděla na velkém plátně v kině ve Stříbře, tak jsem musela, a to kino nějak zamykali během projekce. A když tam byla taková ta odvykací scéna, kde se tam máte delirium a vidí dítě, který mrtvý, který se mu protáčí hlava. A když tam předtím byly ty jehly, což jsem pak zjistila, že mi vadí, když vidím, tak jsem normálně musela jako odejít z toho kina, abych tam se nesesypala a pamatuju si úplně ještě do dneška, jak jsem potřebovala, aby mi to někdo odemknul to kino. Takže já asi nemusím objevit Trainspotting na velkém plátně. Já jsem pak dokoukala někdy, ale no, toho bych se vlastně docela bála, i když už samozřejmě bych věděla, kde mám zavřít oči. No, jako samozřejmě třeba to Absolventa bych ráda viděla, ale myslím si, že si to nebudu moc asi úplně dovolit. Jsou tady filmy, které bych ráda viděla, kdybych tady byla normálně na festivalu, ale ta práce je jako přednější a taky vím, že je přednější nějaký můj jako well-being, abych se z toho nezbláznila a najedla se třeba a vlastně a spala dost a nechodila prostě. Pardon, my jsme tady ve festivalovém dění.
2: My jsme tady opravdu ve festivalovém dění, takže posluchač...
3: Tady není v klidnách.
2: Není, my jsme hledali a není. To by se museli na záchodě taky je plno. Všude je plno. No právě, že velká rvačka teď o to Absolvent. Takhle, já se tam nějak dostanu, doufám. A myslím si, že jako vidět Absolventa na velkém plátně.
3: Já se ještě půjdu podívat na úvod na Dustina Hoffmana.
2: A dneska jdeš na Jesseho.
3: Podívat na Jesseho Eisenberga, ale já jsem ho viděla v divadle v Londýně.
2: A na čem jsi byla?
3: Bylo to 10 let zpátky, tak jako. Byl takový Jesse Eisenberg, on je takový hrozně působí vlastně ty role, jak hraje, jak se tak chová, takový ten New Yorkský intelektuál, jako víš co, takový ten prostě Woody Allenovský typ, jo, tak on tak vlastně fakt jako působí ty jeho věci, tak působí a že si myslím, že takhle bude. Ale se vlastně dneska večer si taky na Cliff Talk s ním.
2: Tak můžeš porovnat, jestli je opravdu stejný.
3: Já myslím, že jo.
2: A je nějaký třeba film, jako plno lidí neví, jako na co jít tady, když tady bude. Nějaký jako třeba tři za tebe typy, který si myslí, že by tady jako stojí za to se vystát tu frontu.
3: Já nevím, tady spousta jako těch filmů, o kterých se mluví, tak si myslím, že jdou do kin. Takže člověk jako se fakt nemusí úplně přetrhnout, aby viděl tady, že vždycky ta festivalová atmosféra je lepší než jako pak kinová. A jsou to asi filmy, které já jsem třeba nevěděla, ale ráda bych je věděla. Samozřejmě Fjord, prostě Rose, ale to všechno jde do kin. Musím se teďka zrovna bavila se Sašou Michailidisem, jak jemu se hodně nelíbila Růže z Nevady, kterou my s Viktorem doporučujeme. Mně to přišlo takový jako fakt jako velmi zajímavý, úplně jiný film. Tak jsem říkala i v palcích, prostě Everybody X Bill Evans, mi z toho Berlina, ale přijde, že je fakt takový jako formálně zajímavý film, kde má cenu za režii a ten jsem třeba ráda, že je tady. A pokud máte rádi jazz, tak Bill Evansovi.
2: No. A byla tady někdy jako obyčejný, takzvaný obyčejný v uvozovkách návštěvník, co spí v kempu?
3: Jo, na začátku, jako první rok jsem spala ve stanu, spala jsem tady ve škole, jako mám takovýhle zážitky, ale to už je hodně dlouho, to je třeba, jak jsem právě vzpomínala nedávno, v době, kdy na akreditaci byl vstup do bazénu zdarma, takže tam člověk mohl jít umýt.
2: To bylo předtím, než tam byly sauny.
3: To bylo předtím, že to bylo zavřený, ano.
2: Teď to stojí snad 600, 500, je to jako...
3: No, teď to není na to, aby se tam člověk šel umýt.
2: Tak jo, tak díky moc a uvidíme se tady různě ve frontách. Ne v různé věci, že tady je hodně front.
3: To je jako na většinu jak festivalech, no. Ale tak já myslím, že to, že člověk si může ty lístky zabrat při aplikaci, dost pomáhá, jakože nemusíš sát tolik těch frontů pokladem.
2: Já se dneska dala v 7, jsem opravdu stávala, chtěla jsem na pramen a vybraný, musela jsem mít si fyzicky do fronty pres, která je tam, ta fronta je tak na minutu, takže.
3: No jako samozřejmě, a jakmile máš trochu jiný než festival pas, tak je to už lepší.
2: Pramen jsi viděla?
3: Neviděla, ale na ně se těším. Já mám trošku takový pro sebe, což není úplně dobrý dělat, ale tak jako představuji, že to je přes taková československá verze Barbary od Petzolda, kterou já mám hodně ráda. Taky o lékařce a trošku jako politika 80. léta, východní Německo, a tak jsem se doba. Ale já mám normálně Ostrochovský, mám ráda, takže. Ale jsem ráda, ještě myslím, že se málo ví, že přijde Trine Dirholm. Že je fakt skvělá dánská herečka, která když tady byla naposledy před 8 lety, tak tady byla jedna z těch velkých hvězd. A ona tady má soutěžák. A už v neděli. A nečekaný host. A přijede, má k němu přijet a myslím, že to vlastně jako neříká. A to ona jako pak, jako, to je jedna z nejlepších dánská Meryl Streep.
2: Tak jo, tak díky.

0: Karlovarské bublinky.
1: A neb zpravodajství z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
2: Od 3. do 9. července, každý den v 11 a v 16 hodin na Rádiu 1.
3: Partnerem bublinek je Arthouse Hejtmánek, váš průvodce světem umění. Arthouse Hejtmánek.

Posloucháte Rádio 1, od mikrofonu vás zdraví Ondřej. Až do 18. podvečerní. Tohle byly samozřejmě Borcov Kanada. Jejich aktuální deska Inferno a skladba Into the Magic Land. Před kulturním servisem jsou tady ještě Trick Pony, Room to Breathe. Jinak playlist už najdete na stránkách Rádia.

No a ještě tipy pro vás, kdo byste se dnes chystali ven za kulturou či do společnosti. Máme neděli 5. července roku 2026. Tady je nabídka pro dnešní den. Začínáme jako vždy festivaly. Žonglobalizace, to je festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape, multižádlový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A taky knihovna na vlnách v Avoid Floating Gallery. Co se týče filmů, Edison Film Hub zve od 19. na Zmizení Josefa Mengeleho, 21.45, potom na Scary Movie. V kině pilotů v 17.15 Mimoni a Monstra, 18.40 potom film Citová hodnota, letní kino Gabriel, 21.15 Rocketman, v kině Dlabačov 18.30 promítají film Hadí jeb a ve 20.30 potom Backrooms.

pojďme na galerie. Ve Vile Pelé vystavuje Antonín Střížek, výstava Svět od vedle. The Chemistry Gallery, Pat Orden, Tvoje krev, moje růže, Terezianské křídlo Pražského hradu, hostí výstavu Czech Nature Photo, Galerie Středočeského kraje Milcer Kinsl Hilmar 1968 až 1978. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci František Kobliha a cyklus Maj. A v Doxu můžete vidět výstavu Hit by News. Galerie hlavního města Prahy zámek Troja uvádí výstavu Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, tam je to Trnková zahrada 2. V Rock Café kolektiv autorů s výstavou Wall of Hope. V Kunsthalle Praha Memory of Touch číslo 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně zve na výstavu Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, výstava Váza, symbol kultury a života. Galerie Lázně Liberec Jiří Černický s výstavou Západ země ze slunce. V Meat Factory v galerii Kostka je to Borzo Slurins s výstavou Spectre in the Wedge. Nová budova Národního muzea hostí výstavu Czech Press Photo. Pragovka galerii, tam je to výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka a výstava Nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček s výstavou Neokosmos, osmička Humpolec, pak Present Perfect, otisky času současné keramice. Na Novoměstské radnici vystavuje Zdeněk Mézl, výstava Odkaz starých mistrů. V Artoto galerii v Uhelném mlýně je to výstava Timo Bude. Karpuchina galerie Natálie Pejchová a výstava Stay in Touch, veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích uvádí Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, tam uvidíte výstavu Tromel Františka Kincla. Na Pražském hradě výzdárně Fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12 Michal Sinek a výstava After Image. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. V Trafogalery Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo a jejich výstava Fragmenty dne, světla noci. A v Koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99. Koncerty a tančírny dnes pouze Jazz Dog, kde od 20 vystupuje Sisa Fair a Mamatus. No a tady na rádiu 1 až do 18. hodiny Ondřej, po mně potom vydání pořadu Breakbeat Conference, dnes předtočené. No a ve 20 Josef Sedloň a novinky na alternativní scéně. Kompletní kulturní servis hledejte samozřejmě na stránkách Rádia 1 www.radio1.cz.

No a tady to je taky můj osobní favorit, Dern White, Cardi Bridge. A Lost Ugly Child. Rok 2005, což bylo období, kdy Dee Bridge opustil Bad Company a vydal se na soulovou dráhu. A všem vytřel zrak s úplně novým zvukem, s úplně odlišným zvukem, než razili právě Bad Company.

téhle době udělal spoustu nadčasových skladeb a tohle je definitivně jedna z nich. Vyšlo na značce Soul R, kterou v té době provozoval Markus Intellex, dnes už bohužel zesnulý. A vlastně teď si dáme ještě jeden podobný příběh. Dáme si skladbu Rotation, původně od Total Science z 90. let, kterou hle v roce 97 přemíchal Spirit. Ta věc teď vyšla v reedici, což je skvělý.

protože je to taky úplná nadčasovka. Spirit bohužel už taky není mezi námi. My jsme ho ještě s partičkou Volný průběh stihli pozvat do Krosu, kde odehrál 3hodinový set. Pokud by vás to zajímalo,

Tohle je bez zesporu jeden z nejoriginálnějších elektronických umělců naší doby. Drum. Po loňském úspěšném albu je tady jeho nový 12-palec. Pro londýnské vydavatelství Houndstooth. Má to být 16-minutová kompozice, která se jmenuje I Wonder. My jsme si dali takovou ochutnávku čtvrté a páté části z téhle kompozice, která by měla vyjít na konci července jako jednostranný 12-palec. No a tohle už je John, který má venku desku pro značku Planet Mew. Myslím, že už minule jsem tady z ní dával ukázku. Tohle je další věc, Bus to Fairloop. A ještě poslední polámaností po Johnovi tady bude Pugilist, jeho nový single pro značku Samurai, skladba Machiavellian. Tak.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Šarivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Reklama na Rádio 1.
4: Takže od prvního řádku.
5: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle to. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu.
6: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
4: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: History is not even the past, it's the present. Because everybody operates, whether or not we know it, out of assumptions which are produced and produced only by our history.
1: Vy posloucháte Rádio 1. Ještě hned celou hodinku s Ondřejem. Na úvod této hodinky je tady Will Long. Hudebník a takový multidisciplinární umělec, narozený v Americe, ale už dlouho usazený v Tokiu. Možná ho znáte třeba ještě pod jménem Seller, kterým vydává Ambient. Pod svým občanským jménem, tedy Will Long, jsou to takovýhle rovný, hodně deep Detroitish věci. Dělají čest jeho jménu, protože žádná nejde pod 10 minut. A většinou je vydává na albech, které se jmenují Long Tracks. Tohle je ukázka právě z alba Long Tracks 3, které vyšlo v roce 2020, skladba Whether or Not, Will Long.

tohle byl novej 40DL single Body Me. Teď už je tady ukázka z vydavatelství Alien Tape. Neuvěřitelně činorodá značka, kterou vedou Zenker Brothers. Tohle je hudebník Fields of Mist a jeho EPčko, minialbum Intergalactic Rose, které vyšlo minulý týden. Nabízím vám skladbu Alien Lifeforms.

0: No a tohle už je taky vlastně člověk těsně spojený se značkou Alien Tapes Kimesk. Takhle přemíchal skladbu Vestibule, kterou původně udělal Galshi Last Work.
1: Serve to the booth. You got big tea, I'ma need the kettle too. Tuck shirt.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s 33. ročníkem festivalu Beseda, který se koná 31. července až 1. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Do Tasova dorazí hypnotičtí Hordes Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, makeshift art bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava i Liturgy z Brooklynu v uhrančivém black metalovém setu. Zásadní přehled ale festival dává také o aktuální české a slovenské nezávislé scéně. Mezi 50 položkami programu najdete Načevu, Duklu, Anu Vaverkovou, Fulcruma, Mňaulau, Siu, Něco Něco nebo Taigé. Chybět nebudou ani debaty, podcasty, Art Café, Iniciativa pod svícnem, soutěž písničkářů nebo Úplně nahé divadlo. 31. července a 1. srpna výlet za detoxem a kulturou z jiného světa na moravský venkov. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. Beseda u BigBeatu.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na besedu najdete anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Daniel Kelman Šálivá hra světla. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Hilltop Packs Food Bag. Praktický obal na jídlo z nepromokavého materiálu s originálními vzory. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1.cz.

No a tohle jsou samozřejmě Kraftwerk a jeho Dynamic. My máme skvělou příležitost tyhle průkopníky elektronické hudby vidět v Praze, hlavně slyšet. I když vlastně obojí, protože oni mají svou show audiovizuální 15. července ve fóru Karlín Kraftwerk Live.

No a ode mě pomalu, ale jistě vše. Ale ještě tady na vás budu do 18. pálit novinky. Tohle je novej The Exaltics pro Clone Records. Budou tady nový Doppler Effect, Color Sound a všechno uzavře chystaný Forest on Stasis pro značku Delsin. Já se na vás budu zase těšit, pokud budete chtít za dva týdny v neděli 15. až 18. A do té doby se mějte přesně podle svých představ. Za chvilku už Breakbeat Conference dnes předtočená. Čau ves.

obznova. Ne, znova se to musí jet. Tak dost, Hergo, takhle to nejde, Zuzanko. To je přeci 91,9. Breakbeat Conference.

neck.

0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
1: Reklama Rádia 1.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
6: Reklama na Radio 1.
0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.

0: Breakbeat Conferences.
1: Ahoj, tady Kaplik a Saku. Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference. Každou lichou neděli od 18 hodin. Breakbeat Conferences
2: by. Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Never Enough CZ.
3: Reklama Rádia 1.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
8: Reklama na Radio 1.

Hello, Mr.

Tak příjemný nedělní večer vám přeje při pořadu novinky na alternativní scéně Josef Sedloň. Už máme za sebou také 12 nových věcí, které jsme otevřeli novinkou značky This Never Happened od Robbie Easta. Pak už zněl také Anthony Papa na svém novém EP Forever Seeking. Také novinka značky Revenge International z New Yorku od Frances Chung. Z chystané desky Been Thinking About Confession. Už druhý single I Can Feel It The Ways. No ale zněli také The Allergy ze značky Jalapeno, Business As Usual, projekt ze značky Shogun Audio, či také Mariana Herlop, Mask, Pearly Drops z Finska, ale naposledy také Ezekiel Arias. Je věcička Sin Control ze značky Anjuna Deep. No a my už sejka podíváme za touhletou remixovou prací, která vznikla pro dívčí duo Awkward Moments. Stojí za ním Hannah Holland. Vyšla teďka v pátek na značce Entropic Cycles a je to skoba Talk to Me Baby featuring Ella J. Tohle jsou Awkward Moments, ale v remixu Hannah Holland. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. Dnes i třeba v pořadu intro s projektem Wayward z Británie, touhletou londýnskou dvojicí, a také v seanci pak to bude Abul Moghart a Rafael Anthony Disser. Teď už ale elektrovicička Talk to Me Baby featuring Ella J a Hannah Holland remix pro Awkward Moments.

Tak tolik Awkward Moments, tohleto dívčí duo a jejich skladba Talk to Me Baby featuring Ella J v novém klubovém mixíku, který obstaral Hannah Holland. Vyšlo teďka také v pátek na značce Entropic Cycles, no a my míříme už teďka do Paříže za značkou Most Least, která je vlastně takovým sublabelem jazzovým, to dám tam po elektronického labelu Folded Music, za kterým stojí právě Alex McCall aka Asta Hierarchy, ale tentokrát více jazzově orientovaný projekt Biomania z Paříže právě, který se ozval teďka touhletou novinkou v pátek s názvem Danger.

Tolik jazzový kvintet, myslím, Biomania a jejich novinka Danger na značce Most Least. No a vy už teďka v novinkách uslyšíte už druhý single od producenta Killick. Under My Balcony byl ten první, který jsme si představili tady ten, myslím, že před měsícem zhruba. Killick, tenhle ten producent, chystá své album Robot Will Take Over and Wonder Why a tak dále, dlouhý název na značce ATD, a tohle je už druhá singlová záležitost, která vyšla v pátek. Whisper 1, 2, 3, 4, Killick.

Tak tolik producent Killik z Británie na poli takových bejzových spíše rytmů, aspoň uvidíme, jaká bude deska. Každopádně oba singly moc fajn. To byla ukázka Whisper 1, 2, 3, 4. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. No a my se vydáváme za tuhletou novinkou, tentokrát od značky True Thoughts z tohohle týdne. Killa Kilcer a Max Noir, tohleto duo, už vytvořili výborné EPčko na labelu True Thoughts, které letošního roku. No a tohle je nový remix, který obsal projekt Break It pro skladbu Breakthrough. Killa Kilcer, Max Noir a Break It Remix.

Tak to bylo už projekt Killa Kilcer a Max Noir, tohle to myslím, že britské duo, tentokrát na singlu Breakthrough, který vydali ze svého EP už, myslím, že dokonce snad i z kraje letošního roku a nový remix, který vyšel ve čtvrtek na tace z Brightonu labelu True Thoughts od producenta Bracket. Tak kompletní playlist také odehraných věcí najdete už na stránce Rady 1 pod pořadem novinky. My už míříme teďka za touhletou australsko-americkou spoluprací Temple Step Project a Blaudis. Jejich skladba The Deep Blue vznikla ve spolupráci se zpěvačkou Madhu Honey. A to před týdnem vyšla na značce Motive. Temple Step Project and Blaudis, které už také znáte z novinek tohle amerického hudebníka. Na poli je takové příjemné atmosférické downtempo elektroniky. Tentokrát ve spolupráci s Australanem Temple Step Project a zpěvačkou Madhu Honey.

Takže tolik australský projekt Temple Step Project a americký Blaudis ve spojení na téhle věci se zpěvačkou Modhum Honey The Deep Blue. Jak jsem řekl, vyšlo před týdnem na labelu Motif, opět příjemná downtempo, pěkně atmosférická, taková cinematická věc. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně, kompletní playlist také už můžete sledovat průběžně na stránkách Rádia 1. To už je americký kytarista experimentální Lynn Wright na poli takové drone-ambientní tvorby, který se má ozvat po prázdninách svým novým albem pro značku Miasmach Eric Skodvina album Before the Sinking Planes, a tohle zatím první ukázka El Cabanial.

Tolik Lynn Wright, ten americký hudebník, kytarista, experimentátor na poli drone ambientu a různých různých fúzí. Každopádně žijící už také v Berlíně. A jeho nový single El Cabanian, který je takovou první vlašťovkou z jeho té experimentálnější desky Before the Sinking Planes, která má vyjít právě pro label Eric Skodvina Miasmach po prázdninách v září. A jenom doplním, že na té desce spolupracoval mimo jiné také skladatel Simon Goff, kterého ostatně můžete znát jako jak z domácích soundtracků Úsvit či Vlny, ale také i ze Spektakuláre. Doufám, že se třeba přivezem příští rok. Každopádně teď už pojďme za projektem z Británie, který se říká Wayward a za kterým najdeme právě dvojici Lawrence Hayes a Louis Greenwood, o kterých také dnes mimo jiné bude profilový pořad intro. Tohle je úplně nová singlová záležitost, která vyšla teďka ve středu. Far into Darkness, vypadá to, že se schyluje k jejich asi albu. Každopádně na svém podněme je spoustu EPček, singlů a také výborné debutové album. To vše dneska už v intru. A tohle pozvánka je zcela nový single Far into Darkness, Wayward. Tentokrát featuring také vokální host. A to teďka si nevím, jestli vzpomenu, každopádně jo, Alice Boyd, tak Wayward na Rádiu 1, vy posloucháte novinky na alternativní scéně, playlist kompletní také na stránkách.

Tolik britské elektronické duo Wayward a jejich novinka Far Into Darkness, tentokrát featuring Alice Boyd, a vy se můžete těšit na jejich profil v dnešním pořadu Intro. Tak, my se teďka podíváme už za dalším novým releasem a ten je tentokrát právě od teďka francouzské značky Code QR, tohodle vydavatelství právě, za kterým najdeme nikoho jiného než skvělého Laurent Garniera. No a pustíme si tuhletu věcičku s názvem Time Machine, ve kterém má prsty Jules Wells, projekt DCL Římská 8, což by asi taky je to počet, a OFC. Takže tady je už kompilace značky Code QR s tím legračním disky katalogovým číslem QRD177PIC.26 EP. Vyšlo teď v pátek a tohle francouzské značce Laurent Garniera obsahuje tentokrát 7 nových exkluzivních nahrávek od projektu jako Carlos Nilms, Steve Buck, Wheel Up and Blue James, či Alex Blank and Arthur Pringle, či Pro 179 a Dave Davis. Tohle je další spolupráce Jules Wells, DCL V a OFC. It's called Time Machine.

Jewels a DLCL římská osmá a projekt OFC a také tato kompilace značky Code QR v ukázce Time Machine. A vy tam nejete, jak jsem řekl, vlastně všechno byl spolupráce. Mimo jiné Steve Buck spolupracuje se s Josh Winkem, Wheel Up třeba s projektem Blue James a tohle byl už Jewels a DCL římské osmá a OFC. Tak, před námi další nový track a tentokrát sympatická věc letní od značky Hospital. Stojí za ní britský producent Hugh Hardy a japonský už veterán Makoto. Got Me Tripping má název tato novinka ze značky Soulland, která vyšla teďka v pátek. Hugh Hardy a Makoto. No a máme 21 hodin 54 minuty.

Tak to byly už Hugh Hardy a Makoto, jejich novinka Got Me Tripping ze značky Soulband, už 218. release tohle Liquid drumvizové vydatosti z Londýna, ale před námi už je partička Houseplants a jejich další nový single za letošek na značce Spirit Golf má název Pleasure.

Tak to byly Houseplants a jejich novinka z právě americké LA značky z Spirit Goth, novinka s názvem Pleasure. No a my se podíváme za teďka touhletou francouzskou dvojicí ILO, kteří ostatně chystají na podzim vydat své nové album. Jde už pro značku Network a to už je, myslím, že třetí singlová záležitost, kterou už postupně uvolní od začátku roku. Single s názvem Silhouettes, který vydali teďka tento týden. Tohle jsou ILO z Francie, který jste ostatně viděli v Praze.

Tolik ILO, tohleto francouzské duo, které ostatně tvořilo také na počátku minulé dekády a vzniklo v Praze dokonce. A vy jste viděli dokonce už i dvakrát v Palace Acropolis naživo. Naposledy Sketching Flies, který ostatně bude znít ve středu, to bude v CD Non-Stop s jeho druhým albumem Tides. Každopádně teď už další nový singlík, který vám nabídnu z tohleto bohaté opět nadělky, kterou jsem pro vás připravil, a tohle už je ze značky tentokrát Free Range Records, tohleto druhé pokračování k 30 letům výročí EPčko 30 Years of Free Range Volume 2, které vyšlo před týdnem a nabídlo dalších 6 exkluzivních nových nahrávek. Tohle už je známý také Fred Everything a jeho skladba Elysium. Elysium možná tak. Každopádně vy tam vidíte třeba Erup Roy, projekt producenta, dále Koflo versus Rob Boss, projekt Fook, Matt Mastra a také Reddick the Myth. Teď už ale Fred Everything a kompilace. Zatím druhá část k 30. výročí značky z Londýna.

Kompilace značky Free Range, zatím aspoň na takových postupných EPčkách se objevují k 30. výročí tohoto londýnského labelu pro projektu Jimstra. Label Free Range Records, právě tyhle ty 12 palce, respektive EPčka, novinka 30 Years of Free Range Volume 2 vyšla před týdnem a konkrétně z těch 6 nahrávek Fred Everything a věc Elysium. Tohle už je ale ukázka z takového bonus EP, které vyšlo při značce Strut k reedici Deluxe společné desky Herberta a zpěvačky Momoko, bubenice Momoko Jill. Tohle už je remix samotné Momoko Jill právě pro skladbu Baby Star Herbert a Momoko.

Herbert a Momoko, jejich výborné společné album vyšlo loni na značce Strut, tomu tam samozřejmě Blue Case 7, no a teď v deluxe verzi se objevila i tato další várka exkluzivních pěti nahrávek, kde remixuje třeba Herbert, Kid Funk, také třeba K-Lone, producent, který jsme stejně dávno dělali profilový pořad Introči, právě samotná Momoko Jill. To byla ukázka z klaby Baby Star. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje ze Vseloň. A my míříme teďka už za touhletou věcí od hudebníka Guy Offenbach, který se má objevit také s deskou Low Amity. Každopádně tohle je jeho první single Low Epachly, I Don't Care v překladu a Guy Offenbach.

Tak tolik Guy Offenbach a jeho novinka s názvem právě El Lo El Patli, tak, což se znamená asi v překladu I don't care. Tolik tenhle ten hudebník z Haify z Izraele, který právě chystá pak i celé album Lo Amity po prázdninách. No a před námi je teďka už novinka ze značky Explorations, tohle se byla Juna Deep, který ve středu vydal moc příjemnou trojsklobovou kolekci od projektu Maze 28. Back to Dharmy bude ukázka z tohohle trojsklobového dílka EP Tell Me Again. Více na breaklá záležitost z těch tří jinak kauzových je povětšinou věcí. Maze 28 a EP Tell Me Again v ukázce Back

Tolik projekt Mace 28 a ta novinka, která se objevila právě teďka na značce Anjuna Deep Exploration, jinak EP Tell Me Why a Tell Me Again, pardon, a to byla ukázka Back to Dermy z těch tří celkově věcí, které tam najdete na tomhletom EPčku pro značku Anjuna Deep Exploration. Každopádně to byl projekt, který se objevil teďka už dříve, myslím, že v mixu Movement Volume 6 James Granta, šéfa vzpomínatele značky Anjuna Deep v květnu. Teď konečně také release z tohle týdne. No a před námi už je teďka nachystaná také ukázka z EPčka, spíš takového od producenta z New Yorku Faulty DL pro jeho label Hoover Sound. Je tady po singlovce Neurology Department, takovém experimentálnějším tracku, celé šestiskabové EP, které nabízí i remix skaby Dungeon, celkově jinak pět originálních nahrávek. A tohle už je právě ta titulní Body Me. Faulty DL. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně.

to byl už Faulty DL, tenhle ten původem New Yorkský už producent, který začínal dříve na značce právě třeba Planet Mew a jeho zcela nové EP Body Me v titulní ukázce, kterou právě jste slyšeli z tohohle pětiskového počinu pro značku Hoover Sound. Každopádně stále jste naladěni na pořad novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedle. No a po Drew Lastmanovi, jaká Faulty DL, je tady už tato sympatická artpopová partička z Británie Django Django. A ta ohlásila nové páté studiové album pod názvem Doveland vydat, myslím, že teďka o prázdninách nebo po prázdninách to možná bude. A tohle je zcela nový single, který vyšel teďka před týdnem. Cameos. Cameos a Django Django.

Tolik britská 40 Django Django a jejich pilotní single Cameos z chystané desky Doveland, která se má objevit právě na značce Cloud Hills, kde ostatně také letos na jaře vyšlo třeba nové album, to poslední deska Lamberta, které jste také viděli na jaře naživo v Praze v květnu. Ale teď už pojďme za touhletou spoluprací producenta ze Švýcarska D-Tron a také známého vokalisty Ben Westbeache. Deep in Your Soul je název téhleté jejich společné pěkné deep techové záležitosti, která vyšla na značce Running Back. A to kromě v téhleté originálu také v deep dub mixu, instrumentálním verzi, či také drum and bassové verzi. Teď už originál Deep in Your Soul, D-Tron featuring Ben Westbeache.

tolik D-Tron, tenhle ten původně čistě hodně techno producent, který ještě vydával před možná více než čtvrtstoletím také na třeba značce Carl Coxe či Libu Intech právě v novince Deep In Your Soul, více houseovější věci s Ben West Beachem a já jenom doplním, že různé verze celkově pět jich najdete na tomhletom EP pro značku Running Back. No a my se teď už podíváme za další novinkou a ta je tentokrát od projektu House of Skin, který tady také nosím delší dobu, který chystá také své nové album na značce Jeopardize a tohle je druhý single A Light of All Light. House of Skin.

Tolik projekt House of Skin a tentokrát také už druhý single z chystané desky tohoto projektu na značce Jeopardize, desky právě alba eponymně nazvaného House of Skin, které vyjde, no už vyšlo, koukám teďka, wow, tak to jsem ten single jsem dostal hodně dlouho. No, teď už ale pojďme za dalším novinkou ze značky tentokrát Friends of Friends, projekt North Tech. Chystá EPčko Phantom Great a tohle z minulého týdne právě uveřejněný singlík Higher Function North Tech. Máme 22 hodin 45 minut, vy posloucháte novinky na alternativní scéně, no a playlist samozřejmě průběžně aktualizuje na stránkách Rádia 1.

To znamená projekt Norvtek ze Spojených států, myslím, že projekt, který chystá EP Phantom Great na značce Friends of Friends, a to byla zatím první ochutnávka podoby singlu Higher Function. Příjemná elektronická, pěkná, tepavá, groovy věcička. No a tohle už jsou Fields of Mist, kteří před týdnem také na značce, tentokrát z Míchova Alien Tape, vydali své příjemné takové deepové, ambientně laděné elektronické dílko Intergalactic Rose. Mezihvězdná růže. Mezigalaktická růže, tak každopádně tohle už je ukázka Matters of the Known Universe. Jak celkově pět nahrávek. Tenhle ten novince z minulého týdne z německého labelu Alien Tape. Fields of Mist.

0: Tak tolik projekt ze značky Alien Tape, který jsem vám ostatně dovezl už v minulé dekádě také v showcaseu, tuhle tu hodně, myslím, že osobitou elektronickou experimentální techno značku, která se nebojí jít do různých i left field stylů, ať je to ambient dub, jak slyšíte. To byly Fields of Mist a značky Alien Tape, jejich nové EP Intergalactic Rose v ukázce Masters of the Unknown of the Known Universe. Tak, no a před námi je americká spolupráce básnířky Moore Mother společně s tím multiinstrumentalistou producentem Blank 4MS, kterého jsem vám tady také nabízel před pár lety už, a moc pěkná věc, taková ambientní s různými texturami z analogových různých syntezátorů a pásek ve spojení s mluveným slovem právě básnířky Moore Mother. Imagery Alliance, so ukázka z jejich chystané desky Peace Anthems.
1: Peace and blessing, peace and blessing, peace and seeing, blessing all beings, seeing peace and through all peace, all peace, peace, peace to all the children, a message to our children, children. Children, the children are children, finding the children way. Our children, oh, find our children are just finding.

0: foundations like monuments, shrines like bombs, the new spirit songs for the doula's chants, like tears, like prayers, our mother's milk, a bomb for new spirits, songs for the doula's chants, like rivers from us,
1: our children,
0: shrines for the goddess,
1: from
0: tears, like prayers, our mother's milk,
1: a peace that
0: a bomb for new spirits,
1: from us,
0: songs for the doula's
1: from
0: chants, like rituals.
1: Within, but from
0: children,
1: within,
0: our children within, will know a peace.
1: The heart,
0: but not from us.
1: The
0: from
1: children
0: within,
1: our children
0: within,
1: within
0: from
1: our
0: within,
1: children will not know peace.
0: From us, but from within,
1: a peace for
0: peace.
1: Our children.
2: Tolik. Americká básnířka Moore Mother a také americký producent multiinstrumentál sám Blank 4MS a jejich společná parádní věcička hypnotická Imaginary Lines, která právě kombinuje mluvené slovo a právě básnické meditace s texturami elektronicko-ambientními. No a teď už jenom doplním, že my se můžeme těšit na jejich společný album Peace Anthem, který má být právě na značce Red Hook. Teď ale už půjdeme za tím švédským objevem amerického labelu This Never Happened, producentem Olink, který vytvořil, musím říct, dvě vydařené různorodé i věci a relativně méně komerční, jak jsme spíš zvyklí na tohleté značce producenta Laynite. Tohle je přeci jenom ta chytlavější věc Vál, pak tady ta hypnotickou takovou tribal věcičku Spacer na druhé straně, vyšlo teď peštotek a znáte si This Never Happened, to je projekt ze Švédska Olink.

Tak tolik je producent Olink a jeho novinka, jak jsem řekl, na znece americkém labelu z Los Angeles This Never Happened, skladba s názvem Val, a vy tam najdete i právě bestrnu s názvem Spacer, více takovou hypno tréblovější tentokrát záležitost. Tak tolik tenhle ten producent, který pochází ze Švédska, Oliver alias Olink, a jeho novinka. Teď už ale míříme za dalším singlíkem a ten se, nebo spíš EPčkem, a ten se objevil na belgickém kultovním labelu RNS. Vyšlo tam teďka v pátek EP producentovi Dino Lenny. To je skvělá kolekce Heartbeat Changes, už zní v úvodní věci Loud Blue. A vy tam nejde tentokrát více zlomenější rytmy s opět atmosférickými různými elektronickými plochami. Dino Lenny a nové EP Heartbeat Changes.

life is blue.

Tolik Dino Lenny a jeho novinka, tentokrát z značky RNS. To je už legendární label, který vznikl, myslím, že v 80. dokonce letech. Každopádně Dino Lenny, už to je italský producent usídlený v Londýně, na této jeho novince EPčku triskabovém s názvem Heartbeat Changes, a skladba to byla Loud Blue. No, my se podíváme už za producentem Tennis Sun a touhletou novinkou EPčkem PLX, který se vydal přes svůj Bandcamp také teďka v pátek, ze kterého jsme tady také nabídli už skladbu Little Lizard, kterou vám asi nasadím jako novinku ve čtvrtek v opět v hitparádě, kterou budu ještě za Jerryho dělat. A když jsme u toho, tak zítra vysílám už vlastně v pondělí místo úterka, včeru pryč, takže se uslyšíme už v pondělí také po 15. hodině a pak ve čtvrtek ve 20. hodin při hitparádě rádi na premiéře. A teď už ale, jak jsem řekl, americký hudebník Tennis Sun, kterého jsme se ostatně také už proklepli před 5 minimálně lety v pořadu intro. Tohle je však jeho nové PLX EP 6-diskabové v kásce Charm.

americký hudebník, právě producent Tennyson a jeho nové EPčko s názvem Pialex, které vyšlo teď v pátek, jak jsem řekl. A tohle byla ukázka už taková víc R&B vlivy s názvem Charm, jinak by tam jete různorodé právě věcičky od takového indie lo-fi popu až právě po elektrické, takovéhle jsou výboje. Tolik tohle ta novinka, která vyšla teďka tomhle producentovi ze Spojených států. No a před námi už je teďka tohleto remixové dílko od Nathan Fakea, který vzniklo pro projekt Barbara. Velvet Lace je název této věci. Vyšlo teď v tomhletom remixu v pátek, nazve se Manjumasi od Nathan Fakea, Barba. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně.

Tolik projekt Barba a novinka remixová pro ten projekt od Nathan Fakea, to bylo pro skabu Velvet Lace, novinka z tohohle pátku značky Manjumesi. No a my se podíváme také za dalším releasem z tohohle pátku, a to na britský label House Music. 214. Už release tohohle vydatelství, který si pamatuju, se vám tady poprvé představoval, no už to bude možná více než 20 let v novinkách, když jsem ještě tenkrát to hrál z vinilu, si pamatuju. Mám tady ty první releasy od labelu Will Saula a Bambunu je teď ten nový release projektu EPčko s názvem Parsons od Bambunu. A vy tady jete tři nahrávky, takové minimálové hypno. Tohle je už ta úvodní D33P, nebo je D33P, projekt Bambunu. A značce House Music a EPčko, to je skobové, které vyšlo v pátek pod názvem Parsons.

Tolik už novinka ze značky Aus Music, hypnozáletost D33P od projektu Bambunu, který si myslím, že už blízko také náznace Moods Electro Monkey Town, tohle však nový triskobový počin Parsons EP pro značku Aus Music. No a při námi už je teďka tato vydařená cover verze pro kapelu The Cure od amerických Softkill, pro jejich věc The Figurehead, kterou můžete najít na legendární desce Pornography. Tentokrát z minulého měsíce ještě tohleta nová předělávka od Softkill, skladby The Figurehead.

Tolik Softkill, tato partička na poli takového postpunku a post takových těch vlivů na poli roku a jejich novinka, tentokrát právě cover verze The Cure, skladba The Figurehead, která vyšla před měsícem. Tolik tohleto postpunkové sdružení z Chicaga, Softkill, kteří ostatně teďka vydali, myslím, že také i takové mini-album We Drink Blood, ještě měsíc dříve. Před námi ale už teďka britský producent DJ Rum, nebo Drum, jak se říká už, který se ozval teďka opět po roce na značce Houndstooth, která ho upsala už před několika lety a vydal tam už dvě takové podařené LP záležitosti. Toto už je ukázka I Wonder, římská 4+5. DJ Rum alias Drum. Na Rádio 1 v pořadu novinky na alternativní scéně. Pojďte se na stránkách.

DJ Rama, jeho novinka I Wonder, římská 4 plus římská 5. Tenhle ten release právě teďka ze značky Houndstooth Records. No a těšme se na jeho nový materiál tohohle experimentátora, který umí vždy překvapit. Tohle ještě ale je další release ze značky Crosstown Rebels, tohle také už legendárního tribal houseového vydavatelství. My jsme si už hráli tu novinku z tohohle týdne, už v začátku pořadu od projektu Kinahou. To má pěkná také tribal věcička hned z úvodu s Mahmud Orhanem. No a opět, tohle je také trojsklubové EP, které vyšlo už o pár týdnů dříve. A tam na tom vydatelství vydané Crosstown Rebels Emanuel Satie. EPčko A Love Fantasy. To je trojsklubové kolekci, kde najdete také i tuhletu spolupráci. Jedinou s Bruno Ross ve skabě Touch. Tady je Emanuel Satie. EPčko A Love

0: Emanuel Satie, ale jinak vlastně jménem Emanuel Menzel, německý producent z Frankfurtu na značce Crosstown Rebels. To je také už kultovní houseové, tribal houseové značky, kde ostatně už vydal před 5 lety třeba svůj debut. Každopádně to byla spolupráce s Bruno Roth ve skladbě Touch. No a před námi už je teďka nachystaný také japonský producent, hudebník Tovatej, který vydal teďka také v pátek svou novinku The Source na značce Machbeat.com. A tady je Tovatej.
1: Suns, 12 moons in the sky.
2: Again.
1: 12 hours turning the handle light.

Okay.

Tak to byla divočina od už legendárního hudebníka, producenta Tovatej, kterýho jsme vám tady už hráli, myslím, že v 90. letech na Rádiu 1, producent, remixér s Yokohamy původně, který samozřejmě byl členem projektu D-Light, teď na této novince The Source. No a před námi už je teďka nachystaná také tato nová věc od francouzského hudebníka Tilasin, kterého jste už ostatně viděli párkrát v Čechách. Naposledy to bylo i letos vlastně na Spektakuláre, kde opravdu předvedl fantastický, opět různorodý svůj stylový koncert v Lucerne Music Baru. Tenhle ten talent z Francie už teďka v novince Doki Do Alternate, která vyšla na jeho značce Intuitive, teďka také v pátek Tilasin.

Tolik francouzský Telasin a po jeho takové vlastně mi poklidné desce teďka zřejmě bude vydávat i tyhle ty své klubovější verze. To byla skladba Dokido a Alternate s podtitulem Věc. No a vystala jste na ladění na pořad novinky na alternativní scéně. My už teďka se podíváme za španělskou značkou Seven Vias, kde tenhle pátek vyšla tohleto čtyřkabové dílko Revolt EP projektu Nodo, pro který tady také remixuje Francisco Basso. Právě tuhletu titulní skladbu zremixoval, ale my si pouštíme už ten originální, právě originální verzi. Tato je skladba, která dala název celé.

Tak tolik už tohleto ten Deep House-ový projekt z značky Seven Vias, novinka, která se objevala teďka v pátek, IPčko Revolt, a to byla také titulní nahrávka. No a před námi už je teďka novinka také z značky z Londýna Hospital. P-Money a Winnie, společná chytlavá věc New Life.

Tak tolik P, Money a Winnie, jejich společná chytlavka, Dan Bizová, Lecherová, New Life. No a máme tady tuhletu také novinku od Lloyd Barwooda, která vyšla na značce Sashi teďka také před týdnem, už 198. release. Echo Through You EP a skladba You Can, Lloyd Barwood. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně.

Tak to bylo už Lloyd Barwood a doskobová zážitost na značce Last Night on Earth z minulého týdne, EP Echoes Through You a ukázka You Can. No a před námi už je teďka tohleto newyorské DJské duo z Brooklynu Fundido, který spojil síly se zpěvačkou Emma Defo a tohle je výsledek. Příjemná chytlavá věc Get a Grip. Vyšlo na značce DFA před měsícem.

Tak tolik Fundido, ta brooklynská dvojice se zpěvačkou Emma Diffo, také spolupráci na téhle singlovce Get a Grip, která stala na EPčku různé verze, to bylo Radio Edit, šlo na značce jinak DFA, no a před námi už je ukázka z právě remixové kolekce Římská 2 Reworked, která myslím, že digitálně vyjde až nějak za pár týdnů. Objevuje se teďka, myslím, že už na vinilu, exkluzivně teďka od pátku v limitované edici, a já mám pro vás zatím tenhle ten digitální druhý už single pro Kiasmos, který zremixoval tentokrát islandská dvojice Kjartan Holm a Singfunk. Je to skladba Told, Kiasmos. Ukázka z chystané jinak remixové desky k jejich albu Římská 2. Vychází na značce Erase Tapes.

je tolik islandská nebo islandsko-fárská dvojice Kiasmos, kterou tvoří Janus Rasmussen a Olafur Arnalds a jejich skladba Toad v reworku od Kiantanahom a Sing Funk. Tak, jinak se můžete těšit na digitální release kompilace Římská 2 Reworked. Myslím, že do měsíce, ale teď už vyšly, jenom doplním fyzické nosiče. No a přidám je FK Twix, která také před pár týdny vydala tenhle ten nový single spolupráci s Lil Yachty. On Your Own, On Your Mind. Tak poprvé vychází na velké už značce Atlantic ve spolupráci s labelem Young, kde doposud

Tak to byla už FK Twix a její novinka On Your Mind, pár týdnů, starý single s Lil Yachty. No a před námi je teďka už také tato čtyřskovová kolekce od projektu Cirque, psáno CYRK. Tohleto The Future EP potěší fanoušky takový spíš toho tvrdšího Electronic Body zvuku. Vyšlo minulý týden na znesel Wrong Era, tohleto EP The Future, šukáste Collision, závěrečné věci. No i tady je tady remix pro titulnickou The Future od projektu Shero featuring Kai Jill. Tohle však už Cirque a Skava Collision.

Tolik Cirka, projekt na značce Wrong Era, tentokrát ukázka CB The Future, zkava Collision. No a tohle už je Session Victim, tohleto německé duo na poli jak houseu, tak i downtempo různých broken beatů. Jejich novinka, teďka také zpátku, která vyšla

Hamburské duo Session Victim a novinka The Disconnect EP na labelu Rhythm Section International, novinka z tohle týdne a ukázka Open Minds. Před námi už ale polský také hudebník, houslista, producent Vojtěch Grabek, který si říká pouze Grabek. My jsme se tady také už představovali před několika lety v pořadu Intro, a to mi připomnělo, že dnes to bude také britské elektronické duo z Londýna Wayward, ale teď už Grabek a novinka The Search.

To byl polský hudební experimentátor Grabek a jeho novinka The Search. No a před námi je Triky, který už má na spadnutí své nové album Different When It's Silence. Silent, a to na své značce False Idols. A tohle ještě předsazený singlík poslední I'm Yours featuring Mitch Sanders. Triky.

Tolik triky a jeho novinka I'm Yours featuring Mitch Sanders. No a teď už ale se podíváme za tuhle novinkou také na značku Anjuna Deep z tohle týdne. Producent Kiskadý a dvojice šéfů značky Anjuna Deep, Jody Vistrnov a James Grant na společné věci Friendly Fire, kterou obohatila svým vokálem také zpěvačka Ren Ocean. Tady je už ta jejich společná věc Friendly Fire. Kiskadý, Jody Vistrnov a James Grant.

Kiskadi, Jody Wisternoff a James Grant společně se tačkou Ren Ocean Friendly Fire novinka. Teďka právě ze značky Anjuna Deep. Ještě posloucháte stále singly, za chvilku se dostane taky k novým deskám. Každopádně teď ještě tato ukázka z chystané kompilace Point of Origin Volume 5, která se má objevit na labelu Shogun Audio teďka během prázdnin. No a tohle je projekt Flint and Figure. Jejich novinka See the Light. Pěkná liquid záležitost z tohohle labelu DJ Frictiona Shogun Audio.

Tak tolik Flint and Figure, skupina See the Light, novinka. Další je už release z Shogun Audio jako ochutnávka z chystané kompilace Point of Origin Volume 5. No a to už je Tycho, ten americký projekt, který se navrací na značce Ninja Tune tohletou spoluprací se zpěvačkou C. Lemon na název Another Wave.

Tycho a teda ta novinka Another Wave ze značky Ninja Tune teďka vyšlo na začátku úplně teďka července spolupráce se zpěvačkou ze Spojených států také Sea Lemon. No a na konci singlu tady mám také ještě jednu spolupráci, tentokrát John Hopkins společně s Imogen Heap a jejich také novinka teďka z tohle týdne, která vyšla na značce Megaphonic, právě Imogen Heap pod názvem Reckoning. John Hopkins po dlouhé době v tucce s Imogen Heap.

John Hopkins a Imogen Heap na této novince z tohoto týdne Reckoning, která vyšla na značce Megafonika. Myslím, že s ním možná nasadíme třeba také do hitparády Rádia 1 ve čtvrtek. Ale teď už pojďme za novými deskami. Mám tady ne tolik nových úplně desek z tohoto týdne, ale spíše těch právě z toho minulého. Tohle je už Akuzmy projekt, který jste viděli naživo také zde v Praze na Spektakuláre v rámci showcaseu právě značky Tone Union, kde vydal Akuzmy po dlouhých 4 letech, mám pocit, své zcela nové album s názvem Terra Incognita. Pascal Bido a Akuzmy zde pozval na desku spoustu zajímavých hostů, mimo jiné harfenistku Mary Siu Osu, dále také známého perkusenistu Saraty Korvara či Dudu Koate. No a ty se sešli právě všichni tři tady na této věci Plain Loon, tohle tom singlu, který vyšel na začátku týdne, ještě těsně před vydáním desky Akuzmy a nový album, druhá studiová deska tohle francouze žijícího v Londýně, Pascal Pino a Akuzmy.

Tolik tenhle multiinstrumentalista původně z Francie, žijící v Londýně, Pascal Bidoaka Akuzmi a jeho Terra Incognita. Druhá deska na značce Tone Union a opět tentokrát taková fúze elektronicko-akustické muziky. Více tentokrát bych řekl, že tam najdete takových world music vlivů. No ale před námi už je teďka producent Kieran Hebden aka Fortet, který je skryt pod takovými těmi svými znamínky, kterýma už se prezentuje dlouhá léta, od počátku téhle dekády určitě. Vydal několik EP a teď už celý album na své značce Text Records, které zní v té třetí ukázce, kterou samozřejmě vám také nepřečtu, ale podívejte se do playlistu. Tohle už je Fortet a jeho nové album.

Tak to byl už Karen Hebden, skryt za různými znamínky. Ten producent, kterého znáte hlavně, co by producenta Fortet na desce Text 059, což je katalogové číslo právě značky Text Records, kde album teďka vyšlo v pátek a možná EP, ale pro mě už je to přes půl hodinky méně osmiskovové album. Teď už ale pojďme za další desku ještě z tohle týdne, která vyšla do třetice na značce Bedrock a to španělské původně dvojici Pick and Dan, kterou znáte spíše z oblasti technomuziky, aspoň na jejich releasech EPčkových Dan Duncan a Igor Chocotua se navrací s tohletouhle Dan Tempo sérií pro značku Bedrock Johna Liquida Destination Unknown, tentokrát římská 3. Jednička vyšla před 12 lety, to druhé pokračování před 4 lety, tak. A teď je tady Destination Římská 3, už Destination Unknown Římská 3 album, které opět navízí velmi takový příjemný chill sound, žádný tucky nečekejte. A to už ukázka Daylight Slips Away. Tohle jsou Pig and Dan. Mají nové album na značce Bedrock Destination Unknown. Third. Oh.

0: Tolik novinka od Pick and Dan, deska Destination Unknown římská 3 a právě ukázka s názvem Daylight Slip Away. Vy posloucháte pravidelné novinky na alternativní scéně, my stále jsme u nových desek a míříme teďka za umělcem jménem Saint Sinner, kterýho se mohli už také zaregistrovat na značce Friends of Friends s několika různými singly, naposledy Kenny v květnu, no a teďka před týdnem vyšla tato jeho chytlavá kolekce s názvem GLHF neboli GLHF a já už vám z ní nabízím ukázku s názvem Terrible. Tohle už je novinka značky Friends of Friends, Saint Sinner.
1: I need you to trust me, put your hand on my shoulder, and love.

Tak tolik Saint Sinner projekt, tato umělkyně původně Hannah Cottrell, ale myslím, že už přidělá na muže. Tentokrát novinka právě albová s názvem GLHF pro značku Friends of Friends vyšlo teďka také minulý týden a celkově 16 nahrávek, respektive 15 nahrávek, tak a ukázka měla název Terrible. Tak a před námi je hudebník, který vlastně dříve vydával také na značce Friends of Friends, americký producent Shrimp Nose, který teď se také navrátil svou už celou deskou Pray to Truth. Vydal z ní asi 8 singlů, kde jste našli různé spolupráce třeba s Blogheadem, s Harry Skolem, či také Ford, který jsme se tady představovali, nebo Daedaluse. Celkově 19 věcí a tohle už je ukázka Real Friends, Shrimp Nose a nové album.

to byl Shrimp Nose, ten americký elektronicko-akustický producent, který nabízí teďka na své nové desce Pray to Truth celkově 19 tuhle kratších věcí okolo 2-3 minut a to byla ukázka už Real Friends. Tak a my se v nových albech podíváme za další deskou, která se objevila teďka minulý týden a podíváme se za labelem Le Monde Analog, tenhle ten sublabel značky právě labelu právě Drone Rhythm, tak, kde se objevily teďka dokonce dvě na kazetě teďka tyhle ty nahrávky v oblasti opět zase ambientní pěkných terénních nahrávek. Sonador je název tohle alba od projektu Balsam, který vyšel, jak jsem řekl, jako už sedmý release, nalezne se Le Monde Analog. A tohle už je jaké titulní úvod.

Tolik ambientní deska od projektu Balzám a na poli právě příjemného opět ambientního soundu z tohle sabelu značky Driver Le Monde Analog, který tam vyšel na kazetě tentokrát a digitálně teďka před týdnem, minulý týden. No a stejně minulý týden také vyšla tahle ta krásná deska poprvé hudebnice ze Spojených států Kate Keenan, která po 4 letech vydává své druhý album Shadows, tentokrát na prestižní značce Cranky Records Chicago, který předcházel i singlík s názvem Devil's Hour. I v téhle skladbě najdete vokál zpěvačky Kate Keenan, ale jinak povětšinou takové křehké, ambientně laděné elektrické, jako ambientně akustické věci. Celkově 10 nahrávek. Dneska Shadows, ukázte Reverie. Tohle už je Kate Keenan.

Tolik Kate Cannon a její krásné křehké album Shadows na značce Crank Records, tomu tom kultovním postrokovém vydavatelství, se objevilo teďka před týdnem. No a my se podíváme za další deskou, která vyšla, myslím, že minulý týden, a to tentokrát projektu Ratatat, který se právě spojil vlastně ještě v takovým dalším projektu E-Wax, který ostatně taky tvoří člen Ratatat Ivan Masta, půlka Ratatat, a toto album vyšlo na značce Perfect Branch teďka v licenci Because Music také před týdnem, a oproti dřívější čisté instrumentální a kytarové tvorbě Ratatat přináší tentokrát i více vokálních a klasicky písňových věcí. Tohle už je mimo jiné z desky Just Like Fire, z tohle celkově 14 skladbového počinu, skladba Say, která ostatně vyšla také jako single v ten týden vydání před týdnem. E-Wax a Ratatat. Sympatické nové album Just Like Fire.

Další zajímavá deska, která vyšla teďka minulý týden, tentokrát projektu Ratatat UX, společné dílko Just Like Fire v ukázce Say, jmenuje singlovce. No a my si podíváme za další deskou z minulého týdne, která vyšla tentokrát na norském výborném labelu Small Town Supersound, a to tentokrát producentovi, který si říká DJ Plet, nebo Plít možná, nevím, Plet, teďka se čte Plet. Každopádně, album Please je jeho druhá deska, poprvé na značce Small Town Supersound však. No a po té květnové singlovce Stuko na konci června teďka vyšla tato kolekce. Celkově 10 nahrávek, které tentokrát nenabízí, to je typický energický klubový trik, ale přináším mnohem intimnější a experimentální lo-fi ambientní zvuk. Ostatně tohle už je ukázka PA 700.

DJ Pleat, tenhle ten hudebník s libanonsko-australskými kořeny, producent Jared Beeler, aka DJ Pleat na své novince, tentokrát pro prestižní norský label Smooth Super Sound desce Please, a to byla ukázka PA700. No a my se podíváme na také další krásné, tentokrát čistě ambientní album na značky tak label Home Normal. Tentokrát italská skladatelka ze Sardinie, mám pocit, Federica Diana, po určitých singlech, které vydala na značce Home Normal, se objevuje i s této moc vydařenou deskou Instant Light, která vyšla také před týdnem, koncem června. Na tomto britském prestižním ambientním vydatelství je na Hoguda Home Normal a krásná deska, plocha celkově 11 příjemných takových elektronicko-ambientních věcí, dronových. Tohle už ukázka Rina Sita, Federica Diana, to je italská hudebnice, a novinka Instant Light.

Federica Diana, tato sardínská hudebnice z Itálie, na prvním svém debutovém albu pro značku Home Normal, to je prestižní britský label, na desce Instant Light v ukázce Renasita. A určitě si ji představíme také v nějakých následujících pořadu seance. Dnes to bude mimo jiné nové společné druhé album Rafaela Antoniri Sarriho a Abulu Mugarda. To až v seanci, jinak po skončení novinek připomínám profilový pořad intro s britskou elektronickou dvojicí Wayward, ale teď už míříme za jazzovou deskou na značku Nils From Light Records, na kterým najdeme saxofonistu Alden Helmuta a jeho novinka Tether vychází po těch singlech, které jsme si představili jako Face the Wall či Micro Fictions, které tam najdete na této desce. Tohle ukázka Satellite K, Alden Helmut a jeho deska Tether na značce Lighter.

Za nám už saxofonista Alden Helmut a jeho zcela nová deska, poprvé však na značce Light Records, Nils Frama, Tether, a to byla ukázka Satellites. Každopádně KI, tak a my už se podíváme také za touhletou britskou legendou, která si už pohybuje na hudební scéně od počátku, možná už 80. let. Telescopes, kteří se navrátili také minulý týden novou deskou Static Charge na své značce už oblíbené Tapete, kde vydávají. To je ukázka Still Nothing, The Telescopes, album Static Charge, která nabízí 7 nahrávek, ale ta závěrečná třeba zkapa máš 10 minut. Tohle je však ukázka už Still Nothing.

hudovní už indikátorová parta The Telescope z Británie, kterou založil Stephen Lowry už co by teenager koncem 80. let a jich nevím, možná 20. deska, která vyšla teď před týdnem na opět německé značce Tapet. Na Tapete Static Charge má název, to byl ukázka Still Nothing, ta hypnověc. No a před námi je už také argentinský původem hudebník, skladatel, violončelista, klavírista Sebastian Plano, kterého jsem ostatně vám párkrát také už dovezl do Prahy, ale už je to dlouhá doba, kdy se tady objevil koncem vlastně té minulé dekády a moc rád bych ho viděl. Tohle je čistě jeho taková čistě akustická deska se svým violončelem, deska s názvem Solo, kterou vydal také teďka minulý týden na přes svůj bandcamp, jinak jeho desky vycházely na prestižní značce už Verve, dříve také třeba Denovali a tohle už je ukázka Myself and I. Tohle je Sebastian Plano.

Tolik nové album, čistě takové vážnou hudební od tohohle hudebníka, který často experimentuje se elektronikou právě různými smyčkami, Sebastian Plano. Jeho deska solo v ukázce Myself and I, no a před námi ještě další album, které bych vám rád představil, které se objevilo pod názvem Schemes, hned se vyrobí už v květnu. Tohleté německé také kultovní party Kreidler, kterou jsme si tady hrávali v těch 90. kdy vznikla kapela v Düsseldorfu okolo právě tenkrát Andreas Reicha, myslím, že Alex Polika. V současnosti už myslím, že pouze trio, každopádně jsme si tady hrávali dnesku třeba Appearance and the Park. Tohle je takové post-rock, krautrock formace Kreidler. Tohle je nové album, které vychází po dvou letech opět na značce vyrobí pod názvem Schemes. Doplním, že dalo single Marble Upset a tohle už ukázka Clough Twin Kreidler.